Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. Klub.radiobeat.cz

Radio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Tak co, spokojeni? Rehka Kosa si červenku dneska raním tačím koncertu vzala kapela Linear Skinner. Hráli jsme si Freebird, vítáme tak pondělní ráno s datem 18. května 2026. Ráno, které má zatím plynulou dopravu, jenom pozor, na dálnici u Olomouce, směrem jako od Ostravy na Mohelnici, u Kožušan, na 272. kilometru, někdo potratil kolec, nebo samokol, táčky se tomu taky říká, nebo na Plzeňsku lubárnu, tedy zahradnické nebo stavařské kolečko. Takže bacha, dneska bude mít někdo o kolečko míň.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes se bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přeháňky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 na východě a severovýchodě jen 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Cyklista Vingegaard vyhrál 9. etapu Gira a připsal si letos už druhý triumf. Jan Hirt dojel v horské etapě na 19. místě a v celkovém pořadí je 12. Růžový trikot lídra závodu udržel Portugalec Eulalio. Český fotbalista Krištof Daněk získal Slask Linz titul v rakouské lize. Tým rozhodl o prvenství výhrou 3-0 nad Austrií Vídeň v posledním kole. Pražská Plzeňská ulice u Anděla je kvůli rekonstrukci nově úplně uzavřená pro auta, projet mohou jen vozy MHD a stavby. Uzavírka potrvá do konce prázdnin, doprava je svedena hlavně do Vrchlického ulice. Ministr kultury Klempíř chce prosadit zákon o médiích veřejné služby se změnou jejich financování rychle.
4: Já to dotáhnu. Já to dotáhnu a já to vydržím, já to prosadím, protože prostě chci. Budeme obrovsky rychlí.
3: A nakonec nově objevený asteroid dnes v noci proletí mezi Zemí a Měsícem. Zemi mine ve vzdálenosti asi 90 000 kilometrů. Planetka o velikosti 35 metrů by měla být viditelná i menším dalekohledem. Nejblíže Zemi bude ve 23:23. Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 17. května 2026.
0: Classic rock.

Tohle byly Kiss, což jste asi poznali, ale chtěla jsem jenom upozornit, že to bylo s Erikem Kárem u Bicích a zrovna dneska je to 46 roků, co z kapely odešel, nebo byl spíše pro neschody odejít jeho předchůdce Peter Chris. Až přijde vejvodák a shodnete se s ním, kdo je dneska ukryt v rokové detektivce, tak vám dá možnost vyhrát nový gramofon firmy Sony. Minulý týden dva býťáci už takhle byli obšťastněni, dneska a zítra zase má šanci, jenom připomínám, že tuhle tu mašinku si můžete prohlédnout na našem webu na stránce radiobeat.cz, ale jenom pro představu. Jde o plně automatický přístroj, ideální jak pro začátečníky, i náročné posluchače, kteří hledají spojení analogu s moderním komfortem. Totiž díky Bluetoothu snadno propojíte tento gramec s bezdrátovými sluchátky nebo repráky. No a mimochodem, pokud jste šikovní asi jako já, tak vám určitě udělá radost, že přehrávání nebo ukončení se dá zvládnout jedním tlačítkem. Ono to ramínko se totiž na to desku položí samo a po skončení se to vrátí do základní polohy. Začínáme pondělí 18. května 2026 s tím, že dneska opět v rokové detektivce po deváté můžete vyhrát gramec.

že dneska v rokové detektivce můžete vyhrát gramec. Dneska po ránu na beatu budu štědrá i já a dám někomu šanci vyhrát vstupenky na víkend do Lokte. No ale nejprve se ještě pojďme podívat na to, co se dneska večer bude dít na vlnách beatu, protože nás čeká speciální mejdan. Tak v první řadě od 19 hodin Jaroslav Císař, krásné nálezy a opět se zaměří na speciální propojení různých rockových dvojic. Jo? A vysvětlí vám vlastně, proč se někteří muzikanti dali třeba i jen jednorázově dokupy. O 20 hodin rocková kartotéka doktora Honzy Podzimka a od 23. pozor, tisící díl pořadu 11 v 11 a ten Martin Vysušil odstartuje stejnou skladbou, jako tenkrát pustil při první jedenáctce ještě z Říčanské ulice. No to bude nostalgie.

Rok 2026 nám dodá novou desku od Rolling Stones anebo od Deep Purple, no a na světě už je taky novinka kytaristy Michala Pavlíčka. Deska, která se jmenuje Na obzoru, na které spolupracovalo hned několik zajímavých hostí, a my si z téhleté desky pustíme písničku, ke které text napsal Jan Sahrahedl. Jmenuje se A teď už je to jednou jasný, a jasný je, a sami to tam uslyšíte, že v té písničce hostuje David Koller. S tím, že tuhletu písničku nám taky Michal s Davidem odprezentovali v O2 Univerzu na tom narozeninovém dvojkoncertě Michala Pavlíčka. Takže teď na Rádiu Beat.

Oh je, David Koller z nové desky Michala Pavlíčka. Michal tento týden hraje v pátek s pražským výběrem v Orlové a v sobotu na akci Hrabalovo Kersko bude doprovázet Moniku Načevu. Michal je taky jedním z několika násobných členů beatové síně slávy. Jako osobnost jsme ho tam uvedli tím velkým koncertem se symfoniky v O2 aréně v roce 2006. Jinak třikrát byl taky uveden Michal Pavlíček do beatové síně slávy s kapelami. Když mi napíšete všechny ty tři kapely do býťácké aplikace, tak se budete moci ucházeti o dvě vstupenky na ten celý nadcházející víkend do Lokte, kde se budeme věnovat už 23. ročníku beatové síně slávy. V pátek tam uvedeme co by osobnost zpěvačku Zuzanu Michnovou. Na mejdanu Rádia Beat taky zahraje největší sestava Žlutého psa, jakého si vůbec umíme představit. V sobotu pak vstoupí do beatovky taky Vítkovo kvarteto co by kapela, Pavel Vrba in memoriam, budeme vzpomínat s kapelou Synkopy 61, no a zahraje nám tam taky Roman Dragon, skladbu Zdroj, která letos vstoupí do beatové síně slávy a přidá i nějaké další námi velmi oblíbené písničky. Takže chcete-li být v Lokti, napište mi přes beatáckou aplikaci jména tří kapel, se kterými již do beatovky vstoupil Michal Pavlíček. S těma dle to nebylo.

0: ráno, Míra.
1: Dobré ráno, Míro, tady Kachna. Tak.
0: Ahoj.
1: Ahoj, pojedeš na Karlovarskou víkendu.
0: Já tam bydlím, tak je to super.
1: Dobře, tak taky jsi zabydlen v informacích ohledně Beatové síně slávy. Tak které to byly ty tři kapely, se kterými už jsme uvedli Michala Pavlíčka?
0: Tak Pražský výběr, potom Stromboli a naposled BSB.
1: Ano, dobře. Tak jo, kdo bude letos z kapel uveden do Beatovky?
0: No, Vítkáči.
1: Á, ty víš úplně všechno, Míro. Tebe nenačapu ani takhle po ránu, jakože bys byl ještě neprobuzen. Kolik jsi měl budíka?
0: Ve 4.
1: Tak to jsme na tom dost podobně. Já slyším, že jedeš v autě, tak ještě něco k dopravě, teda pro řidiče.
0: No, momentálně jsem v Regensburgu a docela v pohodě.
1: Jo, dobrý, tak jo, takže zdravím i tam. Tak se drž telefonu, jo?
0: Děkuji.
2: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Jak se to zpívá v té lidovce? Kdyby byl Bavorov, že jo? Tak v Bavorsku se slyšeli, že zatím doprava bez problémů, ale jo, i u nás takhle 3 minuty před 6:30 to jede bez větších záseků. Jenom na Karlovarsko jel jeden kamion, který boural na D6, pozor na nehodu, kterou máme na 28. kilometru, to znamená mezi exity Tuchlovice a Nové Strašecí. Nějak extrémně by tam provozu tohleto nákladní vybourané auto nemělo překážet, protože leží ve škarpě, ale až ho budou zase dávat zpátky na silnici, tak tam možná nějaké zdržení bude. Ale ještě předtím si spolu uvaříme kafíčko.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes se bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 na východě a severovýchodě jen 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač skončil ve velké ceně katalánska Moto2 sedmý. Zaznamenal tak nejlepší výsledek sezony. Závod v Barceloně vyhrál Španěl González. Lebku svaté Zdislavy se podařilo v pořádku vyjmout z betonu. Teď čeká restaurování a do baziliky v Jablonném se vrátí asi do Zdislavské pouti 30. května. Obviněnému hrozí až 8 let vězení. Celkem 45 uzavírek trápí v těchto dnech řidiče na Kladensku.
2: Řidiči trpí v kolonách díky uzavírkám a komplikovaným objízdným trasám, ve kterých tráví desítky minut. Největší dopravní horory prožívají především v ranních špičkách. Jedna z nejhorších situací je ve Slaném. Důvodem je tu nejen údržba místních komunikací, ale také výstavba budoucí dálnice D7. Honza Navrátil, Kladensko.
1: Ve Žďáru nad Sázavou nebude možné před začátkem vyučování zajíždět autem před žádnou základní školu. Omezení už platí u dvou škol a od 1. června se rozšíří i na budovy v Komenského ulici. A nakonec ChatGPT má novou bezpečnostní funkci. Pokud systém vyhodnotí riziko sebepoškození, může upozornit předem zvolenou důvěryhodnou osobu. Cílem je včasná pomoc při krizových situacích. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

Nabíto Vláďa Myšík s textem Vladimíra Merty s písničkou Cesta do dětství. Já se teď ve vzpomínkách vrátím k 2. prosinci roku 2018. Byla jsem ve španělském sálu Pražského hradu, kde odehrál za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc koncert Dnešní oslavenec, o kterém ráda tvrdím, že je to můj úplně nejvíce nejoblíbenější pianista na světě. Dravec, který se rád zavírá do ohrady složitých klávesových sestav, a muzikant, který muziku bere tak vážně a zároveň s nadhledem, že několikrát šokoval spoluhráče, třeba když si nechal uprostřed sóla naservírovat curry z nedaleké indické restaurace. Je to vtipálek a mistr plášťů, ano, je to Rick Wakeman. A k těm plášťům ty začal nosit, když mu jednou někdo řekl, že při hraní vypadají ty jeho neklidné končetinami, kterými hraje tu vlevo, tu vpravo, tu před sebou, tu má ruce za zády, jak má ty klaviatury kolem sebe, takže vypadá jako šílený pavouk. Tak přestože Rick je miláček a miluje zvířátka, tak pavouky úplně ne. No a má na kontě účinkování na asi 160 albech. Mimochodem do dovršení 20. narozenin se objevil na nahrávkách třeba Black Sabbath, Ola Stewarta nebo Davida Bowieho, ale nejvíce se proslavil s kapelou Yes.

Jak já teď dostala vyhubováno, vylítl na mě kolega z vedlejší místnosti, prý ať si dám ten metal potichu, že se mu otřásají zdi. Tak to byli metalisti z Yes a skladba And You and I. A i tuhle písničku nám se symfoniky zahrál na Hradě. 77 má dneska Rick Wakeman. Aby mohl hrát na piano často a po celá desetiletí, tak má takový speciální rituál, aby si ochránil ruce před vyčerpávající fyzickou zátěží, tak vždycky si je po svých koncertech noří do kbelíku s ledovou vodou. Jinak každý měsíc píše na web fanouškům vzkaz, tak vím, že momentálně dohlíží na dopsání jeho životopisné knihy, která by měla vyjít na podzim a o které řekl: myslím, že bude docela dlouhá, ale asi to bude tím, že už jsem docela starý. Taky koncertuje se svým starším synem Oliverem, taktéž pianistou, mimochodem potatil se i mladší Adam, který hrával třeba s Ozzy Osbornem nebo Black Sabbath, a super je jeho projekt Jazz Sabbath. Jazzové úpravy Black Sabbath, opravdu paráda. No a Olivera Wakemana dneska večer po 19. hodině bude hrát i Jaroslav Císař v pořadu Krásné nálezy tady na Beatu, a to s Clavem Nolanem. Tak, když se zaměříme na pianisty, teď Ray Manzarek a The Doors.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Na Love Street je snad všechno v pořádku. Na Varské dálnici před Prahou máme kolonu před nehodou. Zpomaluje se za Unhoští na 10. kilometru. Na 6. je karambol v levém pruhu. Ta ztráta je tam asi 10minutová. A opačně z Prahy na Vary pozor za Tuchlovicemi. Na 28. kilometru D6 boural tam nákladák mimo dálnici. A v Českých Budějcích u autobusového nádraží se srazily dva autobusy. Pozor na křížení nádražní a Žižkovy třídy. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Rádio B. Počasí.
5: Dnes postupně polojasno až oblačno, večer ale někde opět až jasno. Odpoledne a večer výjimečně přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě 13 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalisté Hradce Králové porazili mistrovskou Slavii 3-1 a po 30 letech si zahrají evropské poháry. Východočeši si totiž kolo před koncem zajistili čtvrté místo v tabulce a postup do druhého předkola konferenční ligy. Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a Plzeň rozstřílela Jablonec 5-0. Poslanecké náhrady nás loni stály víc než platy zákonodárců. Na náhradách se vyplatilo přes 400 milionů korun, na platech 300 milionů. Letos částky podle novinky CZ dále rostou kvůli vyšší platové základně. Kuba pořídila více než 300 vojenských dronů, prý by je mohla využít k útokům například na americkou základnu Guantanamo.
7: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
5: Dnes večer odehrají už třetí zápas na mistrovství světa. Více sportovní redaktor Petr Plintovič.
8: Češi vstoupili do šampionátu páteční výhrou 4-1 nad Dány. V sobotu si ale cestu do čtvrtfinále zkomplikovali, když vůbec poprvé v historii prohráli 2-3 v prodloužení se Slovinci. Dnes se výběr Radima Rulíka pokusí fiasko napravit proti Švédům. Třetí zápas Česka na turnaji startuje ve 20 hodin a 20 minut.
5: Hokejisté Slovenska porazili Itálii 4-1, po dvou zápasech zůstávají 100%. Američané zdolali Velkou Británii 5-1, Lotyšsko vyhrálo nad Německem 2-0 díky gólu Zirkelse ze Sparty, Norsko přehrálo Slovinsko 4-0 s hetrikem Berglunda, Švédsko si připsalo první výhru po výsledku 6-2 s Dánskem, Rakousko porazilo Maďarsko 4-2, slaví druhé vítězství.
9: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
10: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz
0: Radio B. Classic Rock.

0: zapeklitá záhada vocne. Musíme najít jehlu v kupce sena, doslova, protože bez jehly tu něco nehraje.
1: No já myslím, že je to zbytečná práce. Jak by se s tím Gramcem dostal až na seník? Zakopnul by o dráty.
0: Máte pravdu, drahý vocne. Dráty by ho prozradili, jenže on je nepotřeboval.
2: A vy je také nepotřebujete. Gramofon Sony PS umí hrát i přes Bluetooth a jehla je součástí balení. Vyhrajte jeden takový v hodnotě skoro 8000 korun. Stačí jen odhalit, kdo je dnes ukrytý v detektivce. Pátrat začneme v 9 hodin na Beatu.
3: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz

0: První reakce fanoušků prý byla, že je to uplakaná nuda. V hudebninách občas najdeme cedulku s žádostí, aby při zkoušení kytary nebyla hrána právě tato. Zeppelini museli obhajovat, že je jejich, přestože zpěvák Robert Plant několikrát přiznal, že si úplně stoprocentně není s to, čem ta písnička vlastně je. No prostě velký song bez refrénu, u kterého platí to, co u chleba s máslem, že ani schodu do nebe není možné se přejíst. Ke snídani nám v 7.17 sportovní novinky naservíruje Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Moderní pětibojař Matěj Lukeš vybojoval na světovém poháru v Bulharsku stříbro. V elitním seriálu získal už druhou stříbrnou medaili v kariéře. Čeští házenkáři na mistrovství světa nepostoupili. V odvetě play-off prohráli ve Francii 31-36. Stolní tenistky HB Ostrov a Hodonína postoupili do finále extraligy. Havlíčkův Brod i Hodonín ovládli semifinalové série 2-0 na zápasy. Muži pražského El Niña pak v úvodním finále evropského poháru ve Španělsku prohráli těsně 2-3. Dnešní první sportovní události máme za sebou, další pro vás připravujeme, nabídku už za hodinu.

Šimi před chviličkou zmiňoval, že pingpongisti pražského Elniňa prohráli v pátek první finálový duel Evropské ligy ve Španělsku 2-3, což není tedy pro domácí odvetu úplně špatný stav. Takže kdybyste chtěli jít na Kotlářku zafandit, takže ta odveta se hraje v pátek od 18 hodin. V pátek po ránu se tady na bítu zastaví Proteus, tedy Jan Macků, zpěvák a taky vysokoškolský profesor. A nebude to jediný takový, kterého tento týden budeme hostit, protože do Spovědnice zítra od 20. hodiny k Danovi Kohoutovi zase přijde docent doktor Petr Koura, což je historik, politolog, znalec Třinových rumů, ale taky znalec swingové muziky. Takže s ním si zítra Dan Kohout bude povídat od 20. do 23. hodiny. A když už zmiňuji hosty tento týden na rádiu Bí, tak připomenu, že ve středu se v uších Rádia Beat u Petra Korála zastaví baskytarista, zpěvák To jen a to je on, Petr Václavek, protože 28. příští týden v Rock Café bude kapela To je on křtít EPčko, které se jmenuje To je ona. No a tedy s Petrem Václavkem uši ve středu večer, poté, co přijedeme my k vám na rokovou pumpu do Liberce. Podrobnosti na našem webu na stránce radiobeat.cz. Středa už je pozítří.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7:30 a na D1 mezi Kroměříží a Vyškovem máme čerstvou nehodu. Je před sjezdem na Kojetín na 253. kilometru a srazila se tam dodávka a osobní auto. Na 12. kilometru již houstne provoz před Prahou na v dálnici od Karlových Varů. Na 5,5. kilometru D6 byla hromadná nehoda. Už jsou tam jenom poslední 2 auta v levém pruhu označená šipkou silničářů. Ztratíte tam asi 15 minut. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes postupně polojasno až oblačno, večer ale někde opět až jasno. Odpoledne a večer výjimečně přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalová Slavie nakonec nespustí systém na rozpoznávání obličejů. Po jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů by klubu prý hrozilo trestní stíhání a pokuty ve stovkách milionů korun. Víkendový festival Svět knihy v Praze navštívilo 65 tisíc lidí. Loňský ročník překonal zhruba o 2 tisíce zájemců. Bývalý tankodrom po sovětské armádě u Bělé pod Bezdězem bude přírodní památkou.
2: Opatření má zajistit ochranu kriticky ohroženým druhům rostlin i živočichů. Jde o území s rozlohou téměř 65 hektarů. Ve středních Čechách je v současnosti takových lokalit přes 200. Luboš Dvořák, Bělá pod Bezdězem.
1: Čína, USA a Spojené arabské emiráty společně zasáhly proti telekomunikačním podvodníkům v Dubaji. Při neobvyklé mezinárodní operaci zadrželi 276 lidí a zlikvidovali 9 center podvodných skupin. A nakonec Apple zaplatí asi 6 miliard korun za urovnání hromadné žaloby kvůli odkládané nové verzi Siri. Firma prý lákala zákazníky na AI funkce, které u iPhone 15 Pro a řady 16 dlouhodobě nefungovaly. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Od čtvrtka je i v našich kinech téměř dvouhodinový snímek mapující půl století Iron Maiden. A to není letos pro fanoušky Železné panny vše. Příští měsíc vyjde na DVDčku a Blu-ray dokument mapující poslední období života bývalého zpěváka Železné panny Paula Deana. No, jak už víme, tak... I proto jsem teď vytáhla právě Fantoma opery, co Paul naspíval. Ten titul s názvem Ztracený zpěvák Iron Maiden vypráví příběh o Paulových zdravotních bitvách, o tom taky, jak se mu fanoušci po té, co on sám vyčerpal své finanční prostředky, složili na léčbu a zajistili mu operaci v Chorvatsku. Tak není to film s happy endem, protože jak víme, Paul zemřel předloni a fakt jeho zdravotní trable byly velice kruté a kruté jsou tedy i ty záběry filmařů. Trailer najdete na československé filmové databázi třeba, prostě to tak bylo. Režisérem toho snímku je Wes Orchowski, který stál před 6 lety i za dokumentem Lemmy Forever. Na beatu pokračujeme s kapelou Queen.

Přátelé, kamarádi, v pátek a v sobotu nás čeká další už 23. setkání při Beatové síni slávy. Tak jsem nám objednala lepší počasí, než tomu bylo u předchozích dvou velmi deštivých ročníků. Takže pojďme se podívat na předpověď počasí konkrétně pro Karlovarsko. S tím, že v pátek, kdy nás čeká večírek Rádia Beat s kapelou Žlutý pes a taky uvedení Zuzky Michnové do Beatové síně slávy, se Lokecký amfiteátr bude otevírat v 16 hodin, muzika bude hrát od 17 a na teploměru v tom čase bude 21 stupňů. Tak, pršet by nemělo ani s postupem času, jinak koukala jsem, že ze soboty a neděli, pokud se tam chystáte stanovat, má být nějakých 10 stupňů. No a sobotní odpolední maxima zase lehce nad hranicí 20, to je příjemné, že jo, ani vedro, ani zima. S tím, že připomínám, že v sobotu do Beatové síně slávy vstoupí kapela Vítkovo kvarteto, budeme vzpomínat s kapelou Synkopy 61 na textaře Pavla Vrbu a jako skladbu uvedeme do Beatovky Zdroj Romana Drogauna. Jinak, sobotu se amfiteátr Lokecký otevírá ve 14:00 odpoledne a celá show začne od 15, tedy od 15.

Už víme, jaké bude počasí při Býtové síni slávy v pátek a v sobotu v Lokti. Jinak podrobnosti o vstupenkách najdete na našem webu na stránce radiobit.cz. A teď ještě počasí a středa čas mezi 11. a 17. hodinou pod Ještědem. Má být polojasno a kolem 15 stupňů, tak si myslím, že i to je opět ideální povětrnostní stav pro rokovou pumpu. Ta první letošní opravdu proběhne už pozítří, tedy ve středu od 11. do 17. u obchodního centra NISA v Liberci.

0: zapeklitá záhada mocné. Musíme najít jehlu v kupce sena, doslova, protože bez jehly tu něco nehraje.
1: No já myslím, že je to zbytečná práce. Jak by se s tím Gramcem dostal až na seník? Zakopnul by o dráty.
0: Máte pravdu, drahý mocné. Dráty by ho prozradili, jenže on je nepotřeboval.
2: A vy je také nepotřebujete. Gramofon Sony PS umí hrát i přes Bluetooth a jehla je součástí balení. Vyhrajte jeden takový v hodnotě skoro 8000 korun. Stačí jen odhalit, kdo je dnes ukrytý v detektivce. Pátrat začneme v 9 hodin na Beatu.
3: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz.

0: Vojáci na čtyřech kolech.
1: Je přesně 8 hodin.
2: Dobré ráno, jedna k dopravě z Lanškrouna výjezd směr Ústí nad Orlicí leží sražený srnec.
1: Pořád se uklízejí následky nehody na dojezdu do Prahy po dálnici od Karlových Varů na 5,5 kilometru v levém pruhu. Kolona je od Únhoště od 12. kilometru D6. Nová rána je na dálnici z Prahy na Plzeň za Cerhovicemi na 43. kilometru na úrovni Dvorského rybníka. Je hromadná nehoda. Osobák u středových svodidel, další dva a nákladák u odstavného pruhu. Kolona je od 40. kilometru D5 opaku z Prahy na Plzeň. Tři auta v sobě překážejí na devítce z Mělníka na Neratovice u Libiše, zpomalíte u Větrušic. A v Brně na mostě přes Ostravskou ulici směrem ze Slatiny na Líšeň se srazilo auto s motorkou. Z Opavy na Fulnek si dejte minimálně 20-minutovou časovou rezervu. Prohospodaříte ji u semaforu u obce Vrchy na 57. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Brutální výprodej ojetých vozů Volvo v SPX Car Zlín. XC60 od 9 tisíc a XC90 od 10 tisíc korun měsíčně. Záruka a servis zdarma. Neváhejte, Volvo za tuhle cenu mizí rychle. SPX-car.cz.
2: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Vítová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
3: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes polojasno až oblačno, večer ale někde opět až jasno. Odpoledne a večer výjimečně zaprší s vyšší pravděpodobností na horách. Teploty 16 až 21 na východě a severovýchodě 13 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, zpočátku zejména ve východní polovině území slunce. Ojediněle přes den častěji přehánky s menší pravděpodobností bouřky, teploty 18 až 22, na západě 16 až 19 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Ital Bulega ovládl všechny závody mistrovství světa superbajků v Mostě a upevnil si vedení v seriálu. V kategorii Supersport skončili Češi Koenig 18. a Vostatek 28. Na body nedosáhli. Basketbalisté Brna vstoupili do semifinále s Pardubicemi výhrou 85-82 na hřišti soupeře. O vítězství rozhodli obratem ze 17-bodového manka. V týdnu se postupně oteplí, denní teploty se mají většinou pohybovat kolem 20 stupňů, o víkendu má být až 23. Místy ale zaprší a ojediněle se objeví i bouřky. Nový maďarský premiér Maďar odmítl vyplatit odstupné svému předchůdci Orbánovi a exministrům. Premiér přijde o 2,5 milionu korun, členové bývalé vlády o desítky milionů. Peníze půjdou do sirotčince na západě Ukrajiny. A nakonec v Příboře se v rodném domě Sigmunda Freuda otevřela nová expozice Dům snů. Starosta Jan Malík říká.
7: Expozice je zaměřená na tři důležité věci. Jeden z nich je dětství, druhá jsou sny a třetí je právě ten dům samotný a vztah k Příboru. A tyto tři důležité věci se propojují v té expozici, která je velmi interaktivní, je opravdu moc krásná. Jak tou odbornou veřejností, tak i laickou veřejností už jsme si měli možnost vyzkoušet, že je velmi dobře vnímaná.
5: Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 18. května 2026. Jsou tu Judas Priest.

Více písniček od Petra Kalandry budete mít v pátek v Plzni, v Černicích. Tam najdete osvěžovnu u Koblíška a tam v pátek bude festival Kobliha Fest, kde budou hrát i Kalandra Memory Band. Tak, k dnešku tady mám jednu zásadní připomínku. Tak celý víkend jsme řešili, že má dneska narozeniny Olda Říha. Taky má dneska narozeniny Ivan Pelíšek, zakládající člen kapely Abraxa, z jeho firma vyrábí parádní bubenické paličky. Taky už jsem zmiňovala, že má dneska narozeniny klávesový virtuos, můj velký oblíbenec Rick Wakeman. No a dneska, protože je 18. května, svátek má Nataša, tak je Mezinárodní den muzeí. Tak se mrkněte tam u vás, jestli náhodou dneska vaše muzeum nemá třeba vstupné zdarma. Někde už se Světový den muzeí mimochodem slavil včera. A letošním tématem pro tento svátek je Muzea spojují rozdělený svět.

0: 20 minut posloucháte Radio Beat od Janis Joplin k Hance Kodet, jedna z našich v současnosti nejlepších pingpongistek, je momentálně na turnaji v Portugalsku a po víkendovém postupu z kvalifikace do hlavní soutěže si dneska přes Švýcarku Rachel Moretovou zajistila účast v osmi finále, kde si v poledne pinkne proti turnajové trojce Číňance s kanadským pasem Mo Chang.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Vodní slalomáři mají jasno o složení reprezentačních týmů pro sezonu. Do A týmu se vrací kanoistka Tereza Kneblová a kajakářka Amálie Hilgertová. Uspěli také kajakář Vít Přindiš a kanoisté Václav Chaloupka s Lukášem Rohanem. Cyklistka Eliška Kvasničková dojela druhá v závěrečné etapě Tour de Feminine v Krásné Lípě. Nejlepší Češkou v celkovém pořadí je ale desátá Kristýna Zemanová. Etapu vyhrála Američanka Cartneyová a celkové vítězství udržela Švýcarka Kaloriová. Golfistka Sára Kousková pokazila finálové kolo turnaje German Masters v Hamburku a propadla se na desáté místo. Vyhrála Němka Harm se skóre -10. To byly menšinové sporty.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30, na Varské dálnici na Prahu u Jenče už nehoda nepřekáží. Pořád je ale na 9 z Liberce na Neratovice, za mostem na Štěpáně, u Libišské čerpačky se srazila 3 auta a kolona je od obce Kly. Téměř plynule projedete kolem bouračky na 43. kilometru D5 z Prahy na Plzeň za Cerhovicemi. I na dálnici z Bratislavy na Brno na D2 na 9. kilometru, kde si situaci řidič kamionu a osobáku vyříkávají v odstavném pruhu. Čukanec je i na 52. na příjezdu do Brna od Mikulova za Modřicemi. Kolona je od Rajhradu. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes se bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 na východě a severovýchodě jen 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač skončil ve velké ceně Katalánska Moto 2 sedmý. Zaznamenal tak nejlepší výsledek sezony. Závod v Barceloně vyhrál Španěl González. Lebku svaté Zdislavy se podařilo v pořádku vyjmout z betonu. Teď ji čeká restaurování a do baziliky v Jablonném se vrátí asi do Zdislavské pouti 30. května. Obviněnému hrozí až 8 let vězení. Celkem 45 uzavírek trápí v těchto dnech řidiče na Kladensku.
2: Řidiči trpí v kolonách díky uzavírkám a komplikovaným objízdným trasám, ve kterých tráví desítky minut. Největší dopravní horory prožívají především v ranních špičkách. Jedna z nejhorších situací je ve Slaném. Důvodem je tu nejen údržba místních komunikací, ale také výstavba budoucí dálnice D7. Honza Navrátil, Kladensko.
1: Ve Žďáru nad Sázavou nebude možné před začátkem vyučování zajíždět autem před žádnou základní školu. Omezení už platí u dvou škol a od 1. června se rozšíří i na budovy v Komenského ulici. A nakonec ChatGPT má novou bezpečnostní funkci. Pokud systém vyhodnotí riziko sebepoškození, může upozornit předem zvolenou důvěryhodnou osobu. Cílem je včasná pomoc při krizových situacích. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

0: skrytá záhada mocné. Musíme najít jehlu v kupce sena, doslova, protože bez jehly tu něco nehraje.
1: No já myslím, že je to zbytečná práce. Jak by se s tím gramcem dostal až na seník? Zakopnul by ho dráty.
0: Máte pravdu, drahý mocné. Dráty by ho prozradili, jenže on je nepotřeboval.
2: A vy je také nepotřebujete. Gramofon Sony PS umí hrát i přes Bluetooth a jehla je součástí balení. Vyhrajte jeden takový v hodnotě skoro 8000 korun. Stačí jen odhalit, kdo je dnes ukrytý v detektivce. Pátrat začneme v 9 hodin na Beatu.
3: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz

Hlas nebo Walk the Earth od kapely Europe. A zatím nejméně hlasů mají kaliforničtí propagátoři hair rocku kapela Warrant. Tak, jejich největší hit je z roku 1990, Cherry Pie. Tyhle ty všechny desky, stejně jako tahleta od Warrant, je z roku 2017, což pro kapelu Warrant znamená, že už je to práce po smrti jejich původního frontmana, zpěváka Janie Lanea, ale já si myslím, že ani ten Robert Mason nespívá blbě. Tady máme ukázku.

Protože sebou táhl otlučenou kytaru a s její pomocí vyprávěl příběhy z cest, nikdy neměl prachy a tak o něm tvrdili, že je líný nebo že je to

blázen bez plánu. A on to byl jenom bluesman, co se pořád mračil, protože nikdy nenašel radost. A byl nám, býťákům, představen kapelou Warrant. Pozítří se budete moci osobně seznámit s naším vejvodákem a s dalšími radioaktivními. I Ota se chystá na beatovou pumpu do Liberce. Takže se zastavte ve středu mezi 11. a 17. u obchodního centra NISA, nebo NISA v Liberci. Obojí je prý správně, jak jsem se dozvěděla. A správné taky bude po 9. soutěžit v rokové detektivce, protože dnes, a prozradím, že i zítra, můžete vyhrát gramofon značky Sony.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9, vím, že už se chcete zavolat do beatu o svůj gramofon, dobře, tak k dopravě rychle, spěchejte pomalu, počítejte s kolonou od Rudné na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici, těsně před nájezdem na Velký okruh je teď nová nehoda, 4 auta v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy je taky bouračka na brněnské dálnici na 17. kilometru, zpomalení od 19. A na D1 z Vyškova na Brno je kolona od Rousínova od 2.16. a v té frontě před Rohlenkou je ještě na 214. kilometru Ťukanec. A ještě jedna pražská, na jižní spojce je nová bouračka od Barandovského mostu směrem na Laňák. U sjezdu na Zahradní město se srazilo nákladní a osobní auto. A s kolonou teď počítejte od magistrály, tedy od 5. května. Máme 18. května, tak já vám přeji vydařené pondělí s tím, že jsme tady celý víkend slavili narozeniny Oldy Říhy, ty dnešní, takže za chviličku Vejvoďák začne svoji směnu i za pomocí kapely Katapult.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Další prosím o vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
3: Dnes polojasno až oblačno, večer ale někde opět až jasno. Odpoledne a večer výjimečně zaprší s vyšší pravděpodobností na horách. Teploty 16 až 21 na východě a severovýchodě 13 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, zpočátku zejména ve východní polovině území slunce. Ojediněle přes den častěji přehánky s menší pravděpodobností bouřky, teploty 18 až 22, na západě 16 až 19 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Cyklista Vingegaard vyhrál 9. etapu Gira, připsal si letos už 2. triumf. Jan Hirt dojel v horské etapě na 19. místě a v celkovém pořadí je 12. Růžový trikot lídra závodu udržel Portugalec Eulalio. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila k závodům vítězstvím na extralize družstev v Ostravě. V prvním startu od předloňského září hodila 53 metrů a 54 cm. Soud potvrdil aktivistce Nele Liskové 8měsíční podmínku za nenávistné příspěvky na sociálních sítích. Platí na 2 roky s tím, že žena musí deaktivovat a následně smazat svůj účet na síti X. Rozsudek je pravomocný, ale odsouzená zvažuje dovolání. Ministr kultury Klempíř chce prosadit zákon o médiích veřejné služby se změnou jejich financování rychle.
5: Já to dotáhnu. Já to dotáhnu a já to vydržím, já to prosadím, protože prostě chci, budeme obrovsky rychlí.
3: A nakonec Google změnil pravidla pro bezplatné cloudové úložiště. Noví uživatelé teď automaticky dostanou jen 5 giga místo dřívějších 15. Plnou kapacitu získají pouze tehdy, pokud k účtu přidají telefonní číslo. To byly zprávy, po nich přichází Vejvodák.
6: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: na Rádiu B.
1: Olda Říha zpíval, až se bude psát rok 2006. Když se psal rok 1948, tak se v Praze 18. května narodil Olda Říha. Božský Olda dneska slaví narozeniny. Oldo, všechno nejlepší ti přeju hnedka takhle z kraje. Jdeme rovnou na detektivku. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. V detektivce dneska hrajeme o gramofon Sony PSLX LX3BT. Jsou to dva stroje, jeden dneska a zítra dáváme do detektivky. Tady ještě jeden. Jsou to ty automaty, které jsme tady už popisovali, Kachna o nich hovořila i ráno. Je to soňák, kdy vlastně můžete využívat toho, že to je automat. Zmačknete jeden čudl, to rameno se samo zvedne, najede na tu desku, sedne si na tu desku a hraje to. Jediné, co tahle sonka neumí, je otočit desku. To si musíte samozřejmě ještě porychtovat sami. Abyste byli dokonale připraveni, dáme si ještě Cata Stevense a hned jak Cat Stevens dohraje, tak přijde první nápověda, první indicie, aby jsme mohli spustit souboj o další gramofon Sony v detektivce na Rádiu Beat.

0: Detektivka na Rádiu B.
1: Teď už tedy první nápověda a první indicie. Telefonní číslo je 210 32 33 34. Ve hře je gramofon Sony. Zhruba si jak za 8 000 korun cena. První indicie a první nápověda vám nepomůže vůbec v ničem, ale pasuje naprosto přesně.

Je to tedy malá nočná bůrka, ale pro naše potřeby by to mohla být klidně bouřka i v jiné období dne anebo noci. 210, 32, 33, 34 pro jistotu. Ještě jednou telefonní číslo. Koho dneska, Hergot Sakra, hledáme v detektivce na beatu?

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Možností je hodně, pokusů, nebo pokusy jsme neměli ani jeden zatím, ale pojďme na ně. 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
4: Ahoj, Jarda, vejvodáků. No, mě tak napadlo světla, pedál, skoro půlnoční dráha a katapulty.
3: Zrovna teda katapulty nehledáme, ale pedál tě napad dobře, teda, jo. Šlapátko. Je to tak, že zatím jsme si neřekli, jestli kapelu nebo jednoho konkrétního muzikanta hledáme a neprozradím ti to ještě, teda.
4: Ne, to je škoda.
3: Hlavně pro tebe, si myslím. Děkuji, Jardo. Čau, ahoj.
4: Dobře, hezký den.
3: Tak, to byl první pokus. Katapult, to je právě kapela, kterou dneska zrovna teda nehledáme, i když Olda Říha má dneska narozeniny. Rádio Beat, prosím, kdo teď?
5: Čau, Igor. Jízda na blesku Metallica.
3: Jízda na blesku Metallica, to je tvůj tip, jako, nebo to si, ano, se rozmlouváš? To rozumím. Ne, Metallicu dneska nehledáme. Metallicu ne, jo.
5: Koda.
3: No, říkám, přesně tak, jo. Už i ten před tebou říkal tohle auto, jo. Zatím ti děkuju, měj se, čau.
5: Dobrý, díky, čau.
3: Tak to jsou první dva pokusy o gramofon Sony, dneska hrajeme v Detektivce. A zatím jsme úplně vedle. Třetí pokus, Radio Beat, prosím.
6: No, tady Jirka, ahoj, vývoďáku.
3: Nazdar, Jirko, říkám, ty dva před tebou byli úplně vedle. Kam se trefíš ty, sválně, jo? Jako lodě, když hrajeme, zkus to.
6: Čistě teoreticky, těhla na pedál, cihla, brick, pink lodi.
3: Flodi to taky nejsou, tahle velká britská kapela to není. Možná pojďme si po třetím telefonátu říct, že nehledáme dneska kapelu, jo?
6: Dobře.
3: Jo, děkuju zatím, čau. Tak ti tři, co se dovolili teď, tak měli nevýhodu v tom, že nevěděli, že hledáme už jenom teda jedinýho chlapa. Radio Beat, prosím, kdo teď?
7: Tady Dušan, ahoj.
3: Nazdar, Dušané, jak to máš ty dneska sesumírované?
7: No, takhle, jako je to slabá naděje, ale přece jenom naděje žije. Jestli je to bouřka, tak mi to připomnělo takového ptáčka, po anglicky Stormbringer. Jestli to není Deep Purple.
3: Deep Purple, teď zrovna jsem jako na to přijel přes Stormbringera. Nejsou to Deep Purple, my dneska hledáme jednoho muzikanta, jo, žádnou kapelu. A aby jsme se posunuli blíže k tomu automatickému gramofonu značky Sony, tak já tam dám druhou nápovědu, druhou indici ze strašně slavného filmu, jo. Jako on se primárně zná pro děti, ale je pochopitelně i pro dospělí. Tak poslouchej, čau, ahoj.
7: Ahoj, ahoj.

Ta. Stačilo zaspívat, skřítkové vylezly a pomoc byla na světě. 210, 32, 33, 34, těžký je to dneska. Těžký je to. A zase gramofon, viď, jako cena.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu B.
2: Tak co pak o tom? Mně to jasné je. Teď jde o to, aby to bylo jasné i vám, nebo aspoň jednomu z vás, aby jsme měli vítěze gramofonu Sony. 210 32 33 34 rádio, prosím.
3: Ahoj, vývodáku, to je Láďa z Podolí.
2: A zdar do Podolí. V Podolí už to vás bylo to, ale už to nevazbí. No. Jak je tak, jsou tam ty bazény, jak se to odráželo? No, povídej.
3: No jo, od té vody.
2: Jasně.
3: Já bych řekl, že to může být Jimi Hendrix kvůli pedálu, vah pedál.
2: Takhle, Jimi Hendrix to není, ale na stejném pódiu Jimi Hendrix nakonec vystoupil, ale v jiný den. Ten line-up byl napsaný celkem dobře, ale jak už to tak bývá, někdy na festivalech skočila jim do toho bouřka. My jsme měli od týmu malou nočnou, jako malou noční bouřku.
3: Jo.
2: Ta bouřka, kterou já měl na mysli na tom festivalu, určitě možná si vzpomeneš na Krym, tak ta přišla odpoledne, jo, ta bouřka. No, proto říkám, že to je těžší, jo, ale jsou to fakta, které prostě jsou dohledatelný, ale Jimi Hendrix, není to ten muzikant, který ho hledáme, ale samozřejmě museli se tam potkat, jako, jo, na tom festiáčku. Zdůrazňuji na tom festiáčku malinkým, jo, ký rodinný festiáčku. Čáček to byl. Zatím čau.
3: Ahoj. Ahoj.
2: Tak tolik, taková tak další jakoby podnápověda. Rádio Beat, prosím, kdo teď?
4: Ahoj, Vašek.
2: Václav, já ti držím palce, Vašku, zkus to.
4: Nehledá Roberta Planta.
2: Robert Plant, proč? Kam?
4: No, protože on zpívá tu písničku Chtěl by být tesařem, že jo?
2: Ne, Carpenter, jo, to je tesař, ano, dobře.
4: To je tesař, no. Já jsem si spletl, tesaři, tak...
2: Jo, my máme potom kováře teda, pozor, jo.
4: My máme kováře, ale to byl spálený.
2: Jo, ano. Tím se to právě vyloučilo, jo, z toho.
4: Jo, takhle.
2: Robert Plant, ten to není. Jo, ale
4: dobře.
2: Je vidět, že jsi to neslyšel před chvíličku, ale to vůbec nevadí. Zatím ti děkuju, měj se, čau, ahoj.
4: Zatím, ahoj.
2: Jo, ale pozor, myslím si, že se trošku blížíme jako pocitově. Rádio Beat, halo?
5: No, tady Tomáš, ahoj.
2: Tomáši, zkus pracovat se vším, co už víš teďko, jo. Zkus to.
5: Ale prosím tě, zkusím bouřka, že jo, to býval kdysi klobouk, tak slash.
2: Jo, takhle, jakože bouřku si nasadil, ne? Tohle to je skutečně myšleno jako přírodní úkaz, přírodní jev. Bouřka, jo, hřmí se, blesky, padá voda z nebe. Jeden velmi slavný festival v 69. se konal. Jo, tam to právě přepadlo, ten závěrečný poslední den, bouřka, jo. A možná dneska bychom dokázali říct, kdo tu bouřku přines do toho festivalu. Zatím čau, hele, ahoj, měj se. No a když ještě k tomu přibereme tu pomoc, třeba i těch malinkých nebo malou pomoc od malých přátel. Rádio Beat, prosím.
6: Jo, Peťo, to je Irena.
2: Je, slyším tě hodně vzadu, Ireno, ale poradím se s tím. Zkus mi říct, koho hledáme.
6: Prosím tě, Ronnie James Dio?
2: Ne, Ronnie James Dio dneska ne. Je to jiný muž. Jo.
6: Dobře,
2: díky, čau. A ještě někdo, než bychom si dali nápovědu číslo 3, Rádio Beat, prosím. Halo.
7: No ahoj, vejmodáku, Jarda u telefonu.
2: Jardo, koho hledáme?
7: No, hele, ti napadně Keith Richards z Rolling Stones.
2: Tak tenhle
7: ten. Ten má určitě nějaký pedály, pak
2: tu
7: tam
2: mám,
7: je
2: samozřejmě, no. Poslouchej. Ale Keith Richards ten to není, jo? Není. Přesně tam, a to se dalo použít i horší slovo. Poslouchej třetí nápovědu, tam se vůbec nemluví v té nápovědi a přesto na to přijdeš. Čau, ahoj.
7: Dobře, čau.

0: Radio Beat.
1: 210, 32, 33, 34, tři nápovědy, včetně toho kokrhání, už zazněly. Radio Beat, prosím.
2: Pavel, ahoj.
1: Nazdar, Pavle, tak co, víš to?
2: Joe Cocker.
1: Joe Cocker, ano. Joe Cocker, který ve středu by býval oslavil narozeniny, zrovna teď o víkendu, tady s Oldou Říhou, si tak nějak krásně na dálku povídali jednou Olda, jednou Joe Cocker v rámci toho narozeninového víkendu. Poslouchal jsi to trošičku? Já jsem měl tu možnost, jakmile jsem se do auta, tak jsem to chytil, bylo to velmi krásný. Proč si nakonec dospěl na Joe Cockera? Co ti nejvíc pomohlo? Co ti napovědělo nejvíc?
2: Pár přátel.
1: To znamená little ten, help from my friends?
2: Jo,
1: ano?
2: Jo, a ten sešťák.
1: No Woodstock, viď, asi, Woodstock, že jo, Woodstock. Woodstock. Je to Woodstock. Tak, že Joe Cocker dohrál na Woodstocku, byla to neděle 17. srpna a jak dohrál, tak přišla taková bouřka, která trvala 3 hodiny a vlastně na 3 hodiny se přerušil program a proto jsem tam dal tu bouřku, která, jako kdo ten Woodstock si pamatuje dobře a kdo ne, tak to je tak ikonický festival, o kterém si přečteš, v podstatě dáš do internetu Woodstock a vyjedou ti takové věci, že to je jako věc všeobecně známá. Bouřka Woodstock rovná se. Veliká gratulace, máš tady gramofon Sony PSLX3BT, ať se ti s tímhle BTčkem dobře spolupracuje, ať se ti s ním dobře žije, přeci jenom gramofon je kamarád, veď, to je takový prostě parťák. Je to automat, věřím tomu, že si to osvojíš, že si připojíš třeba i bezdrátový sluchátka nebo bezdrátovou bedínku k tomu, nebo bedny a že to tak nějak dopadne na úrodnou půdu. Veliká gratulace a pozor!
2: Děkuji.
1: Vy, co jste dneska nevyhráli, tak ještě zítra je další příležitost se na gramofon značky Sony v detektivce na beatu dostat. A pozor, znamená to taky to, že do 10. hodiny dneska budeme hrát pouze Joe Cockera. Děkuju.
2: Taky děkuju.
3: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz
4: Víťáci na 4 kolech.
1: Na dálnici D8 na 23. kilometru ve směru na Prahu se srazila dodávka a osobní auto. Na D5 se od Plzně na Prahu nebo od Berouna na příjezdu do Prahy od 5. kilometru se popojíždí až na Zličín a minimální zdržení. Bo takhle, minimálně se zdržíte 4 hodiny, dost možná ještě o něco déle. V Praze ve Vybíralově ulici se řeší havárka 2 osobáků a v hlavním městě ještě jedna bouračka, ta je v ulici Selských baterií. Na křižovatce s Čistovickou ulicí i tady se řeší havárka 2 osobních vozů. A ještě Brno, Hněvkovského ulice, je blokovaná srážkou 2 osobních aut.
4: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
5: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes postupně polojasno až oblačno, večer ale někde opět až jasno. Odpoledne a večer výjimečně přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalová Slavie nakonec nespustí systém na rozpoznávání obličejů. Po jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů by klubu prý hrozilo trestní stíhání a pokuty ve stovkách milionů korun. Víkendový festival Svět knihy v Praze navštívilo 65 tisíc lidí. Loňský ročník překonal zhruba o 2 tisíce zájemců. Bývalý tankodrom po sovětské armádě u Bělé pod Bezdězem bude přírodní památkou.
2: Opatření má zajistit ochranu kriticky ohroženým druhům rostlin i živočichů. Jde o území s rozlohou téměř 65 hektarů. Ve středních Čechách je v současnosti takových lokalit přes 200. Luboš Dvořák, Bělá pod Bezdězem.
1: Čína, USA a Spojené arabské emiráty společně zasáhly proti telekomunikačním podvodníkům v Dubaji. Při neobvyklé mezinárodní operaci zadrželi 276 lidí a zlikvidovali 9 center podvodných skupin. A nakonec Apple zaplatí asi 6 miliard korun za urovnání hromadné žaloby kvůli odkládané nové verzi Siri. Firma prý lákala zákazníky na AI funkce, které u iPhone 15 Pro a řady 16 dlouhodobě nefungovaly. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Rádio Beat.

Myslím si, že muzikanti musí něco odžít a vlastně se dožít do takovéhle muziky a do téhle balady Nublie Jamy. Jo, samozřejmě, kdo chce repovat přísnou pravdu, může, ale ta cesta vede samozřejmě úplně někudy jinudy. Joe Cocker, toho jsme dneska hledali v Detektivce na beatu. V té první indíci Malá nočná bůrka od skupiny Team. Je to tak, jak jsme si jenom maličko naznačili, Joe Cocker vystoupil ve Woodstocku na tomto obřím festivalu v neděli, bylo to 17. srpna 69. Konkrétně hrál od 14 do půl čtvrté odpoledne a hned po tom, co Joe Cocker dohrál a dospíval, tak přerušila na 3 hodiny průběh festivalu bouřka. Další, kdo vystoupil po Joe Cockerovi, byli Country Joe and the Fish, a to až v 6:30 večer. Ten line-up se samozřejmě tím pádem posunul, hrálo se celou noc a až do rána a jako poslední, v tom posledním dnu Woodstockového festivalu, tak vystoupil Jimi Hendrix, ten začal hrát až v 9 hodin ráno. Druhá nápověda a G duchové, pan Jiří Sovák zpíval Skřítkové tesaři. Je to z toho důvodu, že Skřítkové tesaři byli povoláni na pomoc.

jsou to maličtí skřítkové, kteří ale šli s velkou pomocí přátel do tohoto okamžiku v tomto filmu. No a první deska, kterou Joe Cocker vydal v roce 69, tak se jmenuje podobně, tedy With a Little Help from My Friends, s trochou pomocí od mých přátel. Kromě téhle skladby od Beatles, tak jsou na jeho první desce třeba i dvě věci od Boba Dylana a pochopitelně i vlastní písně Joe Cockera. Poslední indicie byla Kokrhání kokohouta a u Kokrhání kokohouta je jasné, že když někdo kokrhá, tak je to Joe Cocker. Až do 10. hodiny budeme hrát na beatu jeho muziku.

0: Tahle skladba se jmenuje Tonight od Joe Cockera, toho, kterého jsme hledali dneska v detektivce. Jenom příklad toho, jak došlo ke zmatení jazyků u babylonské věže. Angličani napíšou to night a čtou to tonight, ale furt je to lepší než francouzština. Tam napíšete slovo lokomotiva a čtete to jako droždí. Připraven už je Petr Šimáček na zprávy na 10. hodinu. Hnedka po 10. hodině potom Van Halen, taky Don McLean nebo Jiří Schillinger, anebo AC/DC taky, ano.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1, kilometr 335 od Lipníku nad Bečvou směrem na Ostravu. Pozor, je tam bouračka osobního a nákladního auta. Na dálnici D8 na 15. kilometru od Prahy na Ústí vytvořila se kolona, je to kvůli bouračce, která je v levém jízdním pruhu. Srazila se tam dodávka a motorkář. D8, 23. kilometr směrem opačném, tedy na Prahu, tam se srazila dodávka a osobní auto. A D5, jak už od nás víte, od Plzně na Prahu, od 5. kilometru se popojíždí a je tam zdržení kolem 15 minut. Na D6 od Prahy na Karlovy Vary na 27. kilometru neprojedete, dálnice je uzavřena, vyprušťují tam nákladní automobil a z informací dopravní se připravil i Václav, který ví, kde je na silnici Zemina.
2: Ahoj vyvoďáčku, Byťák Václav, mám dopravní informace, jestli můžu.
0: Pojdej.
2: Hele, v Praze na D1, hned jakmile se napojíš od Velkého pražského okruhu, tak v pravém pruhu stojí u svoditel nákladák a je tam vysypaná hlína na té dálnici. Jo, takže ať si tam výťáci dávají velký pozor. Stojí tam řidič, mává, ať se dává bacha. No, málem jsem do toho vletěl, tak ať ostatní dávají pozor.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes polojasno až oblačnou večer, ale někde opět až jasno. Odpoledne a večer výjimečně zaprší s vyšší pravděpodobností na horách. Teploty 16 až 21 na východě a severovýchodě 13 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, zpočátku zejména ve východní polovině území slunce. Ojediněle přes den častěji přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Teploty 18 až 22, na západě 16 až 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Hradce Králové porazili mistrovskou Slavii 3-1 a po 30 letech si zahrají evropské poháry. Východočeši si kolo před koncem zajistili čtvrté místo v tabulce a postup do druhého předkola konferenční ligy. Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a Plzeň rozstřílela Jablonec 5-0. Český fotbalista Krištof Daněk získal Slask Linz titul v rakouské lize. Tým rozhodl o prvenství výhrou 3-0 nad Austrií Vídeň v posledním kole. Češi opět ve velkém jezdí nakupovat do polského příhraničí. Lákají je tržnice s potravinami, květinami i oblečením a také levnější pohonné hmoty. Benzín vychází kolem 37 korun a nafta necelých 40. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu, pokud rychle neuzavře dohodu. Teheránu se podle něj krátí čas a bez rychlého jednání z něj nic nezbude. A nakonec v Příboře se v rodném domě Zigmunda Freuda otevřela nová expozice Dům snů. Starosta Jan Malík říká.
4: Expozice je zaměřená na tři důležité věci. Jeden z nich je dětství, druhá jsou sny a třetí je právě ten dům samotný a vztah k Příboru. A tyto tři důležité věci se propojují v té expozici, která je velmi interaktivní, je opravdu moc krásná. Jak tou odbornou veřejností, tak i laickou veřejností už jsme si měli možnost vyzkoušet, že je velmi dobře vnímaná.
3: Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne a dáme si Van Halen.
0: Classic rock.

Je to jedna z nejkrvavějších, kterou tady od AC/DC máme. Za 5 minut bude 10:30 dopoledne. Já jdu rovnou na Martina Vysušila. Už ráno jsem se na to připravoval, protože dneska je to 1000. díl, kdy máme možnost slyšet pořad 11:11 s Martinem Vysušilem. V rádiu, když něco uděláte a je to třeba dobrý, tak má to třeba 100, 200 nebo 300 repríz, 300 opakování, myšleno tím, že 300krát se vysílá váš pořad, tak už je to docela úspěch. U Martina Vysušila je to tak, že jeho pořad 11:11 bude dneska v 11 večer vysílán už po 1000. Už samotné to slovo se blbě skloňuje, ta číslovka, tak neobvykle je to číslo. Když si vezmete, že vlastně pořad 11:11 jde jednou týdně a že rok, když se to dobře povede a hezky spočítá, tak má kolem 52 týdnů, tak kolikrát do roka se ten pořad dá slyšet? A když si vezmete, že už je to dneska 1000. díl, tak přeci jenom nějakou tu dobu, nějaký ten pátek už Martin Vysušil svůj autorský pořad, tedy vlastní pořad, tady na Beatu vysílá. Dneska po té 23. hodině si to určitě můžete poslechnout. Martin slíbil, že ten 1000. pořad 11:11 začne tou samou skladbou, jako u toho prvního vydání, u toho prvního vlastně dílu svého pořadu 11:11. Jakáže to je skladba, to si můžete přečíst na našem webu. Playlist už je sestaven, radiobeat.cz 11:11, anebo se nechte překvapit a poslechněte si po 23. hodině, tedy 1000. díl tohoto skvělého pořadu. Já si ho rozhodně ujít nenechám. Teď je před námi ale muzika, která je ještě o něco starší než samotný pořad 11:11. Je to skladba od Jiřího Schillingera z roku 1978 a dá se tedy říct, že Jiří Schillinger venku v tom slejváku stojí už 48 let.

myslím si, že Alice Cooper, to je on zrovna, který teď zpívá, tak si zaletí párkrát do České republiky, protože má tady samostatný koncert v Plzni, pak také z Hollywood Vampires. Bude tady pečený, vařený, jak se říká. Alice Cooper na beatu, 5 minut skoro, no 4,5 minuty, po 10:30 dopoledne, za chviličku Turbo s Tommy Tyrem ze skupiny Kiss, taky Floydi, anebo Tyre Mudder Down. A menšinové sporty, moderní pětibojař Matěj Lukeš řádil na světovém poháru v Bulharsku a známe také složení reprezentačních týmů vodních slalomářů pro tuto sezonu. Podrobnosti v menšinových sportech za okamžik.

0: většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš vybojoval na světovém poháru v Bulharsku stříbro. V elitním seriálu získal už druhou stříbrnou medaili v kariéře. Čeští házenkáři na mistrovství světa nepostoupili. V odvetě play-off prohráli ve Francii 31-36. Stolní tenistky HB Ostrov a Hodonína postoupili do finále extraligy. Havlíčkův Brod i Hodonín ovládli semifinalové série 2-0 na zápasy. Muži pražského El Niña pak v úvodním finále evropského poháru ve Španělsku prohráli těsně 2-3. Vodní slalomáři mají jasno o složení reprezentačních týmů pro sezonu. Do A týmu se vrací kanoistka Tereza Kneblová a kajakářka Amálie Hilgertová. Uspěli také kajakář Vít Přindiš a kanoisté Václav Chaloupka s Lukášem Rohanem. Cyklistka Eliška Kvasničková dojela druhá v závěrečné etapě Tour de Feminine v Krásné Lípě. Nejlepší Češkou v celkovém pořadí je ale desátá Kristýna Zemanová. Etapu vyhrála Američanka Kartneová a celkové vítězství udržela Švýcarka Kaloriová. Golfistka Sára Kousková pokazila finálové kolo turnaje German Masters v Hamburku a propadla se na desáté místo. Vyhrála Němka Harm se skóre minus 10. To byly menšinové sporty. Radio B.

Tahle skladba se jmenuje Time od skupiny Pink Floyd. Vy slyšíte na beatu teď, kdy je asi za 10 minut 11 hodin dopoledne. Před námi je Turbo a Tommy Tajer. Vy tu příhodu možná znáte, jestli ne, v rychlosti ji řeknu. Dcera Richarda Kibice, že jo, kytarista, zpěváka, frontmana kaple Turbo, kterého zdravíme už tam nahoru, jako osobnost, která je uvedena i do beatové síně slávy. Tak dcera Vivien, Ríši Kibice, tak vyrazila na koncert Kiss. Nějakým nedopatřením se dostala až úplně dopředu, do první řady a zahleděla se do muzikanta, který na pódiu hrál na kytáru. Tím kytaristou a jako členem kapely Kiss je Tommy Tajer. No a pohled dal pohled, slovo dalo slovo a šup, hopla, Tommy Tajer a Vivien Kibicová, nebo Vivien Kibic, dcera Ríši Kibice, tak se rovná velká láska letí světem propíchnutá parapletem. No a když už Tommy Tajer byl u Kibiců a samozřejmě skupina Turbo je s Ríšou neustále propojená a spojena, tak Tommy Tajer složil píseň pro skupinu Turbo a tu písničku my si teď zahrajeme. Zpívá i Radek Zíka a je to propojení kapely Turbo s členem skupiny Kiss Tommy Tajerem přes právě dceru Richarda Kibice. To znamená, celý to do sebe nádherně zapadá.

0: další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Tohle byly smyčce Children of the Revolution, T-Rex na beatu, 2,5 minuty před 11:00 dopoledne, za chvilečku Petr Šimáček zprávy, po zprávách It's Only Rock and Roll od Rolling Stones, budeme hrát Johna Lennona, také Aerosmith, anebo Cream třeba.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 v úseku od Vyškova na Brno od 213. kilometru se poskakuje až do moravské metropole s držením minimálně čtvrt hodiny pro osobní auta. D8, jak už od nás víte, na 15. kilometru od Prahy na Ústí nad Labem v levém jízdním pruhu stále pozor na bouračku dodávky a motorkáře. Pozor v Praze, v ulicích Černokostelecká a Sazečská se srazila dvě osobní auta, pravděpodobně tedy na křížení. Na Berounsku v Hořovicích v Modřínové ulici jsou policisté u bouračky dvou osobních vozů, v Přerově v Čechovce také bourali dva osobáci. Pozor ve Zlíně, Štefánikova ulice, je tam sklo na silnici po bouračce dvou osobních automobilů a na Písecku v Milevsku v Rýgrovce také řeší havárku dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes polojasno až oblačno, večer ale někde opět až jasno. Odpoledne a večer výjimečně zaprší s vyšší pravděpodobností na horách. Teploty 16 až 21 na východě a severovýchodě 13 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, zpočátku zejména ve východní polovině území slunce. Ojediněle přes den častěji přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Teploty 18 až 22, na západě 16 až 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Ital Bulega ovládl všechny závody mistrovství světa superbajku v Mostě a upevnil si vedení v seriálu. V kategorii Supersport skončili Češi Koenig 18. a ostatek 28. na body nedosáhli. Basketbalisté Brna vstoupili do semifinále s Pardubicemi výhrou 85-82 na hřišti soupeře. O vítězství rozhodli obratem ze 17-bodového manka. Nově objevený asteroid dnes v noci proletí mezi Zemí a Měsícem. Zemi mine ve vzdálenosti asi 90 000 kilometrů. Planetka o velikosti 35 metrů by měla být viditelná i menším dalekohledem. Nejblíž Zemi bude ve 23:23. Záložník Karviné, fotbalista Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy fotbalu se policii přiznalo. V Rakousku zautočilo stádo krav na starší manžele. 67-letá žena zemřela a její o 2 roky mladší manžel utrpěl těžká poranění.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
4: Dnes večer odehrají už třetí zápas na mistrovství světa. Více sportovní redaktor Petr Plintovič.
5: Češi vstoupili do šampionátu páteční výhrou 4-1 nad Dány. V sobotu si ale cestu do čtvrtfinále zkomplikovali, když vůbec poprvé v historii prohráli 2-3 v prodloužení se Slovinci. Dnes se výběr Radima Rulíka pokusí fiasko napravit proti Švédům. Třetí zápas Česka na turnaji startuje ve 20 hodin a 20 minut.
4: Hokejisté Slovenska porazili Itálii 4-1, po 2 zápasech zůstávají 100%. Američané zdolali Velkou Británii 5-1, Lotyšsko vyhrálo nad Německem 2-0 díky gólu Zirkelse ze Sparty, Norsko přehrálo Slovinsko 4-0 s hattrickem Berglunda, Švédsko si připsalo první výhru po výsledku 6-2 s Dánskem, Rakousko porazilo Maďarsko 4-2, slaví druhé vítězství.
6: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
7: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

programu Rádia Bí 2, možná už tedy 3 minuty po 11:45 dopoledne. Teď ve středu 20. května, tedy tuhle středu v tomto týdnu, jedeme do Liberce s první letošní bíťánskou pumpou. V Liberci budeme v areálu obchodního centra Nisa Liberec mezi 11. a 17. Tak si tak říkám, že bychom mohli vyrazit tak někdy okolo 7:45, aby jsme nevyrazili v 8 a nebylo to pozdě. A včas dojeli z Prahy do Liberce. Od 11 do 17 v téhleté 6-hodinovce budeme z areálu obchodního centra Nisa v Liberci vysílat živě do celé České republiky. Bude muzika na přání, samozřejmě tak, jako bývá dobrým zvykem. Na každé, které pumpě, kdo přijde a poručí si muziku, tak mu ji zahrajeme, pokud to nebude teda nějaká úplně nějaká šílená kravina, ale to je samozřejmě na domluvě. No a proběhne a bude probíhat nástřik lok, ne jednoho, ale spousty lok Rádia Beat na vaše automobily osobní, dodávkové a pochopitelně i nákladní, když se tam s nimi na parkoviště před obchodním centrum města v Liberci dostanete. Těšíme se na to, ta první pumpa vždycky má takový ten zvláštní mrt, když se to řekne slušně, a co se týče počasí, je všechno domluveno, věřím tomu, že i osazenstvo už je připraveno, tak jenom abyste to vedli v paměti. 11 až 17, středa 20. Nisa, Liberec, pumpa Rádia Beat.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle byly Toto a Hold the Line v programu Rádia Beat. Vydržte ještě vteřinu, teď je přesně 11:30, už ne, zase ty vteřiny ubíhají, ale trefili jsme se, že si klidně můžeme říct přesný čas, tedy 11:30 dopoledne, stále ještě pryč. Za chviličku Milan Prince s Romanem Dragounem, mimochodem Roman Dragoun bude mít svůj prostor teď v sobotu 23. v Lokti na Beatové síni slávy, protože jeho skladba Zdroj bude slavnostně uvedena do Beatové síni slávy. Kdo máte vstupenky, dobře, kdo ne, máte možnost ještě dneska odpoledne, klidně i po 12. hodině si tak můžeme říct, se dostat na vlastně celovíkendové vstupenky právě do Lokte na Toří na Beatovou síň slávy, jak na večírek, tak i na samotnou Beatovku, lépe řečeno jak na pátek, tak i na sobotu. Co se týče Romana Dragouna, Milana Prince a jejich skladby Slepá důvěra, tak tu zahrajeme hned po Fireball od Deep Purple, budeme hrát také Scotta McKenzieho anebo Slady na Beatu.

To je právě Milan Prince s Romanem Dragounem, píseň, která se jmenuje Slepá důvěra Romana Dragouna, jeho skladbu tedy, která se jmenuje Zdroj. Teď v sobotu 23. v Lokti na Beatové síni slávy uvedeme do Beatové síni slávy, tak jak vy jste jako beatáci během únorového hlasování rozhodli. A chci jenom tedy, abyste věděli, že po 12. hodině, to je ta první odpolední hodina, teď ještě je stále dopoledne, tak po 12. hodině, pokud budete bystří a budete-li ve správný okamžik na správném místě, tak můžete tady ode mne na Beatu dostat dvě vlastně celovíkendové stupenky, které platí jak na pátek, tedy na večírek Rádia Beat, Žlutý pes a tohleto, Zuzanu Michnovou v pátek budeme uvádět do Beatovky a zároveň tedy i na sobotu. Tyhle dvě stupenky budou k dispozici po 12. hodině na Beatu, jenom abyste to nepropásli. Jo? Lesouráš a Spirit of Radio.

0: To jsou Mudd Hoople, All the Young Dudes, 3 minuty před 12. hodinou, signál pro Pepu Lábuse, aby věděl, že už se mám pomalu rozejít a dojít sem do studia, protože čekáme na něj, aby nám přečetl zpravodajský přehled dne. Hned po něm Moody Waters jako bluesová 12, na to třeba Black Sabbath Free anebo Led Zeppelin. Ano!
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Pozor si dávejte na Ústecko-Orlicku na 11. ze Žamberka na výjezdu směrem na Jablone nad Orlicí. Je tam bouračka osobního auta a motorkáře a na místě už je rychlá záchranka, hasiči a také policisté. Pozor na 34. na Havlíčkobrodsku u Ždírce nad Doubravou. Je tam k řešení havárka 2 osobáků. Na Praze 2 v Sázavské ulici vyšetřují bouračku 2 osobních vozů. V Říčanech na Praze Východ v Černokostelecké je policisté nebo jsou policisté u havárky 2 osobních vozů a opatrně také v Táboře v Petrohradské ulici zasahují všichni z integrovaného záchranného systému u bouračky osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Brutální výprodej ojetých vozů Volvo v SPX Car Zlín. XC60 od 9000 a XC90 od 10000 korun měsíčně. Záruka a servis zdarma. Neváhejte, Volvo za tuhle cenu mizí rychle. SPX-car.cz.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
5: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
6: Radio Beat. Počasí.
7: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Zítra se nepatrně oteplí. Přes den se místy očekávají přehánky a ojedinělé bouřky.
8: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Cyklista Vingegaard vyhrál 9. etapu Gira a připsal si letos už 2. vítězství. Jan Hirt dojel v horské etapě na 19. místě a v celkovém pořadí je 12. Růžový trikot lídra závodu udržel Portugalec Eulálio. Motocyklový jezdec Filip Salač skončil ve velké ceně katalánska Moto2 7. Zaznamenal tak nejlepší výsledek v sezóně. Závod v Barceloně vyhrál Španěl González. Soud v Ostravě potvrdil aktivistce Nele Liskové 8měsíční podmínku za nenávistné příspěvky na sociálních sítích. Platí na 2 roky s tím, že žena musí deaktivovat a následně smazat svůj účet na síti X. Rozsudek je pravomocný, ale odsouzená zvažuje dovolání. Lebku svaté Zdislavy se podařilo v pořádku vyjmout z betonu. Teď ji čeká restaurování a do bazilky v Jablonném se vrátí asi do zdislavské pouti 30. května. Obviněnému hrozí až 8 let na tvrdo. Pražská Plzeňská ulice u Anděla je kvůli rekonstrukci nově úplně uzavřena pro auta. Projet mohou jen vozy MHD a stavby. Uzavírka potrvá do konce prázdnin. Doprava je svedená hlavně do Vrchlického ulice. Americký prezident Trump pohrozil Iránu, pokud rychle neuzavře dohodu. Teheránu se podle něj krátí čas a bez rychlého jednání z něj nic nezbude. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
6: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

se jmenuje Odjezd, dneska je to moderní, překládá do němčiny, že jo, tak Abfahrt, Framus 5, Michal Prokop v programu Rádia B, 2,5 minuty, po čtvrt na jednu odpoledne, dneska má svátek Nataša, narozeniny má Olda Říha, od rána jsme už několikrát přáli a rozhodně mu ještě několikrát nabítu dneska popřejeme Oldovi Říhovi. K dnešním narozeninám je Světový den muzeí, nevím, jestli při pondělku se bude někomu z vás chtít do muzea, ale mohli byste, proč by ne. Je taky Světový den bez špinavého nádobí. Vy, co máte brajgl ve dřezu, tak dnešek je ten den, kdybyste ho měli uklidit, umýt nádobí a ani ho nenechat rovnou odkapat, utřít utěrkou a sklidit, tak aby vůbec nebylo vidět. Vy, co máte myčku, tak samozřejmě je to daleko jednodušší. A pak, a to je důležitá věc, je Mezinárodní světový den logopedů. Všichni logopedi na celém světě dneska oslavují svůj Světový mezinárodní den. Vy, co znáte hru Járy Cimrmana Záskok, tak víte, že zabiju učitele Janderu, jo, tdám tedírky a dědictví je v dachu.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jedna z těch písní kapely Led Zeppelin, která by nemusela končit, je vlastně neustálou repeticí, by se mohla furt prodlužovat. I takhle má skoro 6 minut. Tahle skladba That's the Way Led Zeppelin na beatu, 15 vteřin zbývá do půl jedné odpoledne. Mám tu stupenky, 2 stupenky celofestivalové, tedy 2denní stupenky, teď na víkend do Lokte, na beatovou síň slávy, jak na pátek, tak na sobotu, na oba 2 dny. A tyhle stupenky dostane ten, kdo teď vezme do ruky mobilní telefon a napíše jako 11. v pořadí správnou odpověď na velmi zákrznou, ale pozor, při pondělku, velmi jednoduchou otázku. A tomu 11., který se sem dopíše a bude ta odpověď správná, tak já zavolám zpátky a 2 stupenky mu naskenuju a pošlu mu je e-mailem, aby mohl jak v pátek, tak v sobotu vyrazit do Lokte na beatovou síň slávy. Otázka je jednoduchá. Nad amfiteátrem v Lokti se tyčí za A skála, za B most, anebo za C hrad. 720 001 222. Skála, most, anebo hrad. 11. vyhrává. Oh man, we gotta go down to the corner store. A lot of papers.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Apple chystá nový MacBook Ultra, který má výkonem překonat současné modely Pro. Podle spekulací nabídne OLED dotykový displej, tenčí konstrukci a novou generaci čipů řady M, pravděpodobně M6. Uvedení se čeká nejdříve koncem letoška, spíš ale až příští rok.
0: Vítoskop.
1: Google spustí v Česku nové předplatné aplikace Google Health Premium zaměřené na zdraví, spánek a kondici. Služba bude od 26. května stát 299 korun měsíčně a nabídne AI trenéra propojeného s hodinkami Pixel Watch a zařízeními Fitbit. Lidé s tarify Google AI Pro a Ultra ji získají bez dalšího poplatku.
0: Vítoskop.
1: Už celkem 30 trolejbusů z Turecka má ve svých garážích pražský dopravní podnik.
2: 7 z nich už získalo všechna potřebná povolení pro provoz. I přesto ale dodavatel ještě stále pracuje na odstranění závad a nedodělků. Ty je potřeba dořešit před nasazením do ostrého provozu. Dopravce nové trolejbusy nasadí na elektrifikované linky 131, 137 a 176. Honza Navrátil, Praha.
1: Poslouchali jste Vítoskop.
0: Rádio.

0: Tohle byl Mount Jimmy, tedy Jimi Hendrix a jeho oheň, když se to řekne správně familiárně. Minutu po 3:15 odpoledne slibovala jsem vstupenky celovíkendové na beatovou síň slávy. Tím 11., kdo se dopsal, byl Honza.
1: Haló, tady Honza.
0: Honzo, tady je Vejvoďák, Radio Beat. Vidím tady,
1: ahoj, Vejvoďáku.
0: Vidím tady 11. u toho, u té tvý zprávy, u té SMSky. Asi si myslím, že pojedeš do Lokte teď, buď v pátek, nebo sobotu, nebo oba dva dny. Co?
1: No tak to je super, já tam ještě v životě nebyl.
0: No tak to je úplně nejlepší, že si jako, že tam jedeš a daleko, jako díl ti to uteče. Protože, a to je vlastně, teď jsem viděl nějaký dokument, že když člověk něco dělá, co už zná, tak mu to uteče hrozně rychle. Jo, ten čas mu běží rychlejš, kdežto když děláš něco poprvé.

0: nad nulou. Myslím si, že budeš maximálně spokojen, jo?
1: Já určitě, já jsem tam chtěl jet vždycky a já jsem tam nedostal. A tohle to bude poprvé, takže se tam moc těším samozřejmě.
0: Já jsem rád, že jsem ti mohl poskytnout dvě stupenky na tvůj první výlet na Bítovou síň slávy. Vážím si
1: moc toho.
0: Děkuju. Taky
1: moc děkuju.
0: Děkuju. Měj se, čau, ahoj.
1: Ahoj.

0: Úplně dokonce otvírák desky, tedy innuendo, skladba, která se jmenuje úplně stejně. Kapela Queen na beatu 5,5 minuty před 13. hodinou. Pepa Lábus a zprávy, to je to, co nás čeká ze všeho nejdříve. Hned na to třeba Kabáti po zprávách, Simon a Garfunkel, budeme hrát Stony, taky Motorhead, anebo Pink Floyd.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi opatrní buďte na Jablonecku, na 14. u obce Lučany nad Nisou vyšetřují policisté bouračku dvou osobáků. V Mladé Boleslavi v Laurinově ulici zasahují hasiči a policisté u havárky dvou osobních vozů. V Prostějově v Krasické ulici se srazila dvě osobní auta. Praha, Českobrodská ulice ve směru na Hrdlořezy se řeší srážka osobního auta s motorkářem a na Praze 9 na Kbelské ve směru do Hloubětína před sjezdem na Novopatskou je v sobě osobní a nákladní auto.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Zítra se nepatrně oteplí. Přes den se místy očekávají přehánky a ojedinělé bouřky.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolina Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. Do konce roku by mělo hnutí stačilo splatit půjčku 30 milionů korun, kterou si vzala na výdaje spojené s podzimními sněmovními volbami. Na společné kandidátce hnutí byli i komunisté a právě oni za úvěr ručili svým sídlem v Brně. Stačilo se daří půjčku umořovat díky příspěvkům ze státní kasy, které na splátky padly skoro celé. Parkování pro sdílená auta stojí v Praze 100 korun ročně, i když kritici upozorňují, že kvůli nim není dostatek míst pro rezidenty. Zdeněk Hřib dřív sliboval zdražení podmínek pro provozovatele carsharingu, ale v koalici změnu prosadit nedokázal. Cena parkovacího místa je tak pořád o třetinu levnější, než je tomu u sdílených kol. Ruské jednotky v noci na dnešek zaútočily na severokorejskou obchodní loď, která plula pod vlajkou Marshallových ostrovů a nacházela se v ukrajinských teritoriálních vodách. Informovalo o tom ukrajinské námořnictvo, podle kterého posádku tvořili Číňané. Rusko mělo při útoku použít útočný dron typu Šáhid. To byly zprávy, po nich si poslechněte Kabát na Rádiu Beat.
0: Classic Rock.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

Byl živák strýčka Lemmyho, nebo lépe řečeno celé kapely CEO Manšaftu, tedy skupiny Motorhead v programu Rádia B 3,5 minuty před 1:30 odpoledne. Za okamžik změna štýlu, budeme hrát Creedence Clearwater Revival, taky Chris Ria přijde do éteru, anebo skladba My Sharona od skupiny The Neck na beatu za okamžik.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tohle byly Creedence Clearwater Revival v programu Rádia Beat. Za 3,5 minuty už bude 2:45 odpoledne. Zítra máte ještě jednu možnost vyhrát gramofon značky Sony. Gramofon, který bratru stojí v obchodě skoro 8 000 korun. Je to automat, to znamená jehla, nebo ne jehla, rameno samo vyjede nahoru ze stojánky, nadnese se nad desku a samo přesně přiloží jehlu na tu gramofonovou už točící se desku. Zmačknete jedno jediné tlačítko a ten gramofon to za vás udělá sám. Samozřejmě takové otázky typu, jestli to umí taky otočit desku. Ne, zatím ještě ne, ale společnost Sony na tom pochopitelně pracuje. Gramofon Sony zítra pro toho, kdo jako první uhodne, koho hledáme, po kom pátráme. Detektivka startuje kousek po 9:00, hnedka po kachně a držím vám samozřejmě palce s tím, že zítra to bude daleko těžší než dneska. A dneska už to bylo hodně těžký teda. Uvidíme. Držím palce.

0: No.
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták. Je, to je pták.
3: To je strašně

0: ještě jedna pecka tedy před 14. hodinou, konkrétně tedy The Passenger od Iggyho Popa, ta teď dohrála. Další Passenger, tedy Pepa Lábus, je připraven na zprávy a potom už Ota Seman. A první hodina tupláků v tomto týdnu, ta první nebo dvě po sobě jdoucí skladby, tedy první tuplák bude dnes se skupinou Iron Maiden. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Vyškova na Brno mezi 213. a 209. kilometrem je štrůdl kvůli sražené zvěři, zdržení kolem čtvrt hodiny. Na pražském okruhu od D1 k D5 hned po sjezdu z D1 u Modletic budete popojíždět někam až na 8. kilometr, naberete 10 minut minimálně a dalších 10 minut dostanete mezi Lochkovem a Chrášťany mezi 14. a 23. kilometrem. V Chrudimi v Poděbradově ulici řeší havárku dvou osobáků. V Praze na Smíchově na Ledické se srazila tramvaj a osobní auto a v Brně Zábrdovicích v ulici Příkop stojí levý pruh kvůli havárce dvou osobních vozů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
4: Zlato.
3: Jedeš ve zlatě?
4: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
3: Říká se baby?
4: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Zítra se nepatrně oteplí. Přes den se místy očekávají přehánky a ojedinělé bouřky.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Gymnasté z Ruska a Běloruska mohou s okamžitou platností startovat v mezinárodních soutěžích bez jakýchkoliv omezení. Rozhodl o tom výkonný výbor Světové federace FIG na zasedání v Egyptě. Ta zakázala ruským a běloruským gymnastům startovat v roce 2022 po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. O rok později rozhodla, že se sportovci z těchto zemí můžou do soutěží znovu zapojit s neutrálním statusem. Vláda na dnešním zasedání schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Sdělil to ministr práce a sociálních věcí Juchelka. Normu dostane k projednání sněmovna. Vláda také řešila návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Bývalý poslanec Dominik Feri je znovu u soudu kvůli obžalobě z dalšího znásilnění. K tomu mělo dojít v roce 2015, kdy si podle tvrzení dívky během souhlasného styku sundal kondom. Podle něj to ale během sexu tak, jak to popsala poškozená, není fyzicky možné. Obžaloba navrhuje dalších 12 měsíců za mřížemi. Ruské úřady zavřely silniční a železniční provoz na Krymském mostu spojujícím Rusko s anektovaným ukrajinským poloostrovem. Podle portálu Medusa důvod přerušení dopravy nebyl zveřejněn. Předpokládá se prý ale, že most byl uzavřen kvůli hrozbě útoku. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
6: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: No, je to tady další pondělí v plném proudu. Já jsem Ota Semana, přeji vám, aby to pondělí odsýpalo pěkně, pohodově. Doufám, že se k tomu přičiním i nějakou tou muzikou, kterou tady pro vás mám. Iron Maiden nám otevřeli dnešní tupláky na beatu Two Minutes to Midnight. První věc, kterou jsme slyšeli z desky Powerslave z roku 1984. Ta druhá nám reprezentovala desku Seven Son of Seven Sons z roku 1988. Tohle byly tedy Iron Maiden a jejich příspěvek do dnešních tupláků. Další dvě písně budou z domácí provenience. Tentokrát si poslechneme skupinu Synkopy Válka je vůl a Modřiná soustava bude ta druhá z desky Křídlení.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: George Thorogood převzal kdysi na začátku 80. let, konkrétně tedy v roce 1982, do svého repertoáru píseň Bo Diddleyho I'm a Man a trošku ji rozpracoval, předělal do své vlastní představy, tak jak si to on přál, a nakonec z toho vznikl velký hit Bad to the Bone, bude tedy ta první, kterou uslyšíme v podání George Thorogooda v následujícím tupláku. Medicine Blues je pak druhá, kterou si od něj dáme, a ta je o něco starší, je z roku 1977.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, dvě dávky.
3: Pravidelná hodina tupláku

0: Když se řekne Love Hearts, tak si každý je určitě vybaví tu slavnou píseň skupiny Nazaret z roku 1975. Málo kdo se vypraví proti proudu času až někam dál hlouběji do historie, aby zjistil, že vlastně tuhletu píseň už v roce 1960, tedy 15 let předtím, nahráli Everly Brothers na svém albu Date with the Everly Brothers. A byl to velký hit i pro ně, ale samozřejmě nakonec tahle verze, kterou uslyšíme teď v následujícím tupláku od skupiny Nazaret, tak ta zastínila ten původní lesk. Higher and Fire bude druhá, kterou si poslechneme, a tam se skupinou Nazaret vydáme na album No Jive, které vlastně tahle ta píseň otevírala. Byla to deska z roku 1991.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Jiří Nazaret, Higher and Fire, no v těch plamenech ještě chvíli zůstaneme, protože já tady pro vás mám momentálně píseň Bruce Springsteena I'm on Fire. Bude první v následujícím tupláku, vlastně to bude už poslední tuplák pro dnešní odpoledne, no a Bruce Springsteen se touhletou písní reprezentoval na albu Born in the USA. Mimochodem to byl čtvrtý ze sedmi singlů z tohoto alba, které se umístily v top 10 americké hitparády, což samo o sobě svědčí o tom, že album Born in the USA je skutečně legendární. Springsteen přišel s touhletou písní ve studiu už během nahrávání na začátku roku 82. Hrál si tehdy s pomalým rytmem Johnnyho Cashe a vložil ho do textu. Tam potom ještě, nebo použil texty, který už měl dříve napsaný právě na tuhletu melodii, kterou tak nějak po svém upravil. Ta píseň byla nahrána v květnu 82 a původně se s ní počítalo na album Nebraska. Ale vyšla potom tedy až po dokončení alba Born in the USA v roce 84. My si ji dáme tedy jako první, I'm on Fire. A pak si dáme The Ghost of Tom Joad. No a to je docela zajímavý, protože to je z roku 95 a Tom Joad je postava z románu Johna Steinbecka Hrozny hněvu. Ke konci příběhu tam Tom pronáší svoji slavnou řeč Budu tam a ta je zmíněna i v textu té písně. Myšlenka je celkem jasná, přímočará. Duch Toma Joada je duch spolupráce jako komunity vítězí v dobách velké nespravedlnosti, což mělo znamenat policejní brutalitu, ekonomický úpadek, korupci a podobné věci. To, co vlastně Bruce Springsteen strašně rád ve svých písních kritizoval. Tedy rád, já nevím, jestli rád, ale každopádně to dělal velmi často. Ta deska The Ghost of Tom Joad je akustický album a Springsteen ho tehdy vydal s poměrně malou publicitou. Nicméně píseň z téhleté desky si poslechneme jako závěrečný song dnešních tupláků na beatu.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: To bychom měli, to byl Bruce Springsteen se svým příspěvkem do dnešních tupláků. Za chvíli to bude Pepa Lábus, ten přispěje zprávami. Dáme si pak kysáky taky Michala Kocába, anebo třeba Led Zeppelin a dojde v příští hodině i na Genesis.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Praze pozor na Prosecké ulici. Ve směru na spojovací u čísla popisného 51 havarovala dvě osobní vozidla. Bouralo se taky v Jilemnického ulici, pořád jsme v Praze. Tady je to u čísla popisného 454/4. Opět dva osobáky a pozor také ve Frýdlantské ulici v Liberci. I tady vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Další havárie je hlášena z Hradce Králové na třídě Edvarda Beneše. Vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků a Ťukanec dvou osobáků je také předmětem vyšetřování v Brně v ulici Příkop. Neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B.
1: Další brusivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
3: Brutální výprodej ojetých vozů Volvo v SPX Car Zlín. XC60 od 9000 a XC90 od 10000 korun měsíčně. Záruka a servis zdarma. Neváhejte, Volvo za tuhle cenu mizí rychle. SPX-car.cz.
4: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Radio B. Počasí.
6: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Přes den se místy očekávají přehánky a ojediněle bouřky. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční klesnou ale až na 4.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Jachtař Vojtěch Koška skončil 11. na mistrovství světa v olympijské třídě Formula Kite v portugalském Viana de Castelo. Oproti loňskému šampionátu si pohoršil o 5 míst. Dominika Braunová obsadila mezi ženami 27. místo. Tituly získali Maximilian Mérder ze Singapuru a Lauriane Nolotová z Francie. Policie v zemích Evropské unie během několika měsíční operace odhalila rozsáhlou internetovou síť účtů a stránek šířících propagandu iránských revolučních gard. Ty Evropská unie označuje za teroristickou organizaci. Policisté docílili smazání tisíců odkazů a zablokování hlavního účtu organizace na sociální síti X. Dnes to uvedla Evropská policejní agentura Europol, která společnou operaci 19 zemí, včetně České republiky, koordinovala. Dnes začíná oblíbená akce Open House Praha. Letošní ročník nabízí celkem 20 novinek. O víkendu bude zpřístupněno víc než 100 památek i moderních budov po celé metropoli, včetně těch, kam se běžně nedostaneme. Izraelský parlament schválil návrh zákona ustanovující zvláštní veřejný vojenský tribunál pro palestinské teroristy útočící 7. října 2023 na Izrael. Podezřelé bude podle nové normy možné obvinit ze všech relevantních trestných činů, včetně genocidy podle zákona z roku 1950. Pokud budou odsouzeni za genocidu, mohou dostat trest smrti. A je po zprávách, po nich si poslechněte KIS na Rádiu Beat.

Tohle byly Led Zeppelin, vlastně dá se říct taky takový muzeální kousek Sick Gain, což vlastně zmiňuji, protože dneska je Mezinárodní den muzeí a to byste měli myslet, pokud se tedy chystáte nějaké muzeum navštívit, tak držím palce, ať je toto nejlepší, ať máte nějaký pěkný zážitek. Jinak, co se týče oslav, můžete dneska slavit svátek Nataši a případně popřát k svátku taky Erikovi nebo Erichovi. To jsou jména, která jsou v kalendáři a ta gratulace letí ode mě tady z rádia. No a na dálku bychom mohli popřát taky Ricku Wakemanovi k narozeninám. 77 let slaví tenhle ten britský rockový klávesák, hudební skladatel, písničkář, kterého známe zejména z působení ve skupině Yes. Takže tomu chlapíkovi je 77. Nás teď čekají Genesis, ty jsem slíbil a za chvíli si dáme taky něco od Stounu. Já jsem Ota Semana, přeji příjemné, pohodové, ničím nerušené pondělní odpoledne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To bychom měli, tohle byli Boston a jejich Amanda, vzpomínka na druhou polovinu 80. let, kdy tahle ta deska vznikla a stala se poměrně dost velkým fenoménem na tom rockovém nebi. Býťáci, už jenom dvakrát se vyspíme a čeká nás bítová pumpa, tentokrát v Liberci, už o tom tedy mluvíme pár dnů, ale je potřeba si to ještě připomenout, ono se to fakt blíží, tak abyste na to nezapomněli, že ve středu od 11. do 17. hodiny budeme v Liberci u obchodního centra Nisa Liberec, vezeme dobrou náladu. Vezeme samozřejmě naše vysílací studio, takovýto mobilní, ze kterého budeme hrát muziku přímo tam na místě, a to znamená, že můžete přijet a taky si nějakou tu muziku vybrat. Budeme dělat nástřiky na auta, to znamená, že vám ty auta vytuníme, aby vypadaly trochu k světu. Máme pro vás samozřejmě haldu samolepek a nějaký další dárky, takže tam za náma můžete dorazit. Pamatujte si, ve středu se sejdeme v Liberci u obchodního centra Nisa. Pokud nevíte, kde to je, no tak se mrkněte na náš web, je tam map. Je tam všechno, co potřebujete vědět k tomu, abyste nás našli, abyste tam za námi trefili. No a my to samozřejmě budeme během té středy taky meldovat přímo do vysílání.

Mike Oldfield a samozřejmě majitel toho fantasticky chraplavého hlasu Roger Chapman, tak to je dvojice, která se podílela zejména tedy na téhleté písni z roku 1983. Byla to píseň z alba Crisis Mikea Oldfielda Shadow on the Wall, je song, který vlastně vyšel jako 15. single na podzim toho roku 83 a píseň jako taková měla hodně, řekněme, aktuální společenský podtext, protože Shadow on the Wall odkazovala na události okolo polského hnutí Solidarita, které probíhaly v té době v Polsku. Mnozí z vás býťáci pamatujete právě tuhle tu dobu, Vojčech Jaruzelský a podobné věci. Takže tohle byla píseň Shadow on the Wall, která měla vznikat jako vlastně taková podpora toho tehdejšího polského demokratického hnutí. Grand Funk Railroad, další kapela, která se nám tady teď předvede, a to v písni

0: Jo, jo, poznali jste, ano, byli to Uriah Heep a jejich The Wizard. Přivedli nás k 16. hodině, na tu 16. už má připravený zprávy Pepa Lábus. Jasná páka, Beatles, Queen, nabídka muziky na příští hodinu, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Přes býťáckou apku informuje býťák, který se říká Reprák.
2: Ahoj, dálnice z Brna na Olomouc má hned za rohlenkou těžkou dopravní nehodu. Teď tady už přistává i vrtulník a dálnice je od Brna na Olomouc zavřená. Jo? Nakládají do sanitky lidi a takové věci, takže to budete muset všichni objíždět. Mějte se hezky, ahoj Reprák.
0: Tak jenom připomínka, je to na 208. kilometru ve směru na Ostravu, je to tam tedy úplně uzavřený, počkáme, jak se to bude vyvíjet. Na D1 na 191. kilometru přijedete do kolony, která se ve směru na Brno tvoří a má už nějakých 5 kilometrů. Budete se v ní pomaličku pohybovat a posouvat. D0, 23. kilometr a ve směru k D1, tady počítejte taky s tvorbou kolony vozidel a táhle kolona má taky nějakých 5 kilometrů. Tahle zpráva i ta předchozí je z Národního dopravně informačního centra. Pojďme se podívat ještě na bouračky. Na Starochodovské ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Bouralo se taky na Budečské v Praze a pozor na Konečného náměstí v Brně, i tady vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
3: Beatová síň sláv. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
4: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplisonic.cz.
5: Radio Beat. Počasí.
6: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Přes den se místy očekávají přehánky a ojedinělé bouřky. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční klesnou ale až na 4.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Americká tenistka Madison Keysová se kvůli zranění levého stehna odhlásila z turnaje ve Štrasburku. Vítězka loňského Austrian Open nechce podle pořadatelů týden před startem Roland Garros riskovat. Kvůli zranění vzdala včerejší finále Challengeru v Paříži. Víc než hodinu dnes na Pražském hradě diskutovali prezident Pavel a ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Schůzka se podle vicepremiéra uskutečnila z iniciativy hlavy státu. Byla zaměřena na hospodářská témata, energetickou strategii a budoucnost společnosti ČES. Podle Havlíčka prezident velmi pozitivně hodnotil propracovanost vládní hospodářské strategie. Napsal to server iDnes.cz. Nález skartovaných dokumentů a volebních materiálů v prostorách bývalého ministerstva výstavby a dopravy rozvířil v Maďarsku podezření, že státní instituce a zdroje mohly za vlády Viktora Orbána sloužit stranickým zájmům. Nový premiér Maďar se rozhodl podat trestní oznámení. Podle něj narazili pracovníci při vyklízení sklepních prostor zhruba 15 až 20 pytlů papírových zbytků. Vedle nich ležely také krabice s materiály napojenými na Fidesz, dlouholetou vládní stranu bývalého premiéra Orbána.
7: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
6: Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním proti Švédsku vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Do první útočné formace ke kapitánu Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi se vrátí Matěj Bliml, který v sobotu se Slovinci zůstal mimo sestavu. Ve skupině A v Curychu se od 16.20 utká Finsko se Spojenými státy a od 20.20 Švýcarsko s Německem. Ve skupině B ve Friburgu se proti sobě v 16.20 postaví Kanada a Dánsko. A ve 20.20 tamtéž začne očekávaný zápas české reprezentace se Švédskou.
8: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
9: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
5: Radio B. Classic Rock.

Tak to bychom měli, tahle šampionská píseň doznívá. No, šampioni rockové muziky vlastně budou už o nastávajícím víkendu uvedeni do beatové síně slávy, alespoň u té naší domácí hudební scény. To všichni víte, skutečně čeká nás beatová síň slávy. Já tady mám dva lupeny pro někoho, kdo by tam chtěl vyrazit a ještě ty lupeny nemá. A bude potřeba ale mi odpovědět na velmi záludnou otázku. Na čísle 720 001 222 čekám SMS-kou vaší odpověď na otázku, kteráže píseň bude letos uvedena do beatové síně slávy. Je to jedno slovo, takže by vám to nemělo zas zabrat moc času, abyste to naťukali na těch mobilech. No a kdo pošle správně odpověď jako třetí, tak ten bude odměněn dvěma lupeny na beatovou síň slávy, která se uskuteční už o nastávajícím víkendu. Těšíme se na to, samozřejmě, všichni. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech a pouštím Jethro Tull a vypište.

0: Sultans of Swing, tak tohle byli Dire Straits. Já jsem dával před chvílí do placu dva lupeny na Beatovou síň slávy, což je událost, která se bude konat už o nastávajícím víkendu v Lokti u Karlových Varů. Je to tam pod tím Lokeckým hradem v amfiteátru. No a dva lupeny byly k dispozici tomu, kdo napíše správnou odpověď na otázku, kteráže píseň bude uvedena letos do Beatové síně slávy. Říkal jsem, že třetí SMS-ka bude odměněna, respektive autor té třetí SMS-ky bude odměněn. No a jak to dopadlo? Byl to prostě Michal, poslechněte si ho.
1: No, ahoj.
0: Ota Radio Beat, ahoj, mluvím s Michalem.
1: Jasně, ahoj.
0: Michale, napsal si SMS-ku, která mi přišla jako třetí se správnou odpovědí, pojď mi to povědět ještě takhle jako přímo.
1: No tak bude to zdroj od Romana Dragouna.
0: Ano, Romana, od Romana Dragounovýho to bude zdroj, přesně tak, a je to píseň, kterou uvedeme do Beatové síně slávy. Líbí se ti ta píseň?
1: No, ta je úžasná.
0: Jo. A už jsi byl, už jsi někdy byl na Beatový síni slávy za náma tam v Lokti?
1: Hele, nebyl.
0: Ne?
1: Nebyl. Jsem ostuda, mám to tam asi nějakých 40 kilometrů, ale nebyl.
0: No, tak vidíš, bude to tvoje premiéra, protože pro tebe mám dva lupeny a můžeš tam vyrazit a určitě se tam uvidíme teda. Tak to je dobrý, no, ne? Co?
1: Super. Radost.
0: Říkáš 40 kiláků odtamtuť, tak to je, člověče, přemýšlím v tom okruhu, co to je, Toužin?
1: Na Chomutov.
0: Jo.
1: Perštejn,
0: jo. No dobře, tak jo, hele, takže o víkendu v Lokti, tak super. Ať se ti v Lokti líbí a uvidíme se tam. Měj se, čau.
1: Super. Díky moc, měj se, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Předpokládám, že jste to zaregistrovali, nutno to připomenout, že Vejvoďák tento týden zase rozdává gramofony, jeden rozdal dneska a ten druhý je připraven na zítřejší detektivku. Buďte připraveni i vy, protože po 9. hodině zítra zazní první indicie a hraje se opět o gramofon Sony PSLX3BT, což znamená, že je to i z Bluetooth. A tenhle ten kousek stojí v obchodech tak nějak bezmála 8 000. Určitě stojí za to i pro vás, abyste o něj zabojovali v zítřejší detektivce, ale jak už Vejvoďák avizoval, když jsem tady byl, když jsem ho střídal, tak to zítra prý bude pekelně těžký, protože už to udělal prý těžký dneska a zítra to ještě nějakým způsobem vytuní. Každopádně, býťáci, držím palce, jen jeden z vás bude vítěz a majitel novýho gramofonu, ale ať to vyjde.

0: další?
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Trocha toho vůdu před 17. hodinou prý neuškodí. Alespoň Black Sabbath nás o tom teď přesvědčovali. Za chvíli tu bude Pepa Lábus, dáme si zprávy a potom Accept. To je muzika, kterou si připravil Standa Rubáš.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Před hodinou jsem říkal, že na 208. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu už, že byla dálnice úplně uzavřena, došlo tam k vážné dopravní nehodě, tak teď už je to tam obnoveno částečně, levým jízdním pruhem už projedete, ta kolona se dává do pohybu, zpráva je z Národního dopravně informačního centra. Bouralo se na Plzeňsku v Blovicích v Americké ulici, dva osobáky v sobě na místě složky integrovaného záchranného systému. Na D1 na 16,5 kilometru ve směru od Prahy na Brno stojí odstavené porouchané osobní vozidlo, dobržďuje se a v Rychnovské ulici v Jablonci nad ní jsou vyšetřují, protože tam stojí také nějaké bourané nebo odstavené vozidlo, takže jsou tam už u toho taky policisti. Býťáci, jezděte prosím bezpečně, ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se, ahoj.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Přes den se místy očekávají přehánky a ojedinělé bouřky. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 4.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Sudí Ondřej Berka v ligovém utkání fotbalistů Teplic proti Dukle ve sporných situacích ani jednou nechyboval. V dnešním komuniké to uvedla komise rozhodčích. Dukla si v případě výhry v nadstavbové skupině o záchranu mohla zajistit účast v baráži. Po porážce 0-2 oni musí zabojovat v posledním kole proti Ostravě. Po července nebudou ženy pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Všeobecná zdravotní pojišťovna o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Praha bude tento týden opět hostit prestižní světové fórum Globsec. Mezinárodní bezpečnostní konferenci zahájí prezident Pavel. Letošním ústředním motivem je otázka budoucnosti Evropy. Vystoupí také náčelník generálního štábu Řehka nebo moldavská prezidentka Sandujová. Běloruské jednotky spolu s ruskými nacvičují dodávku jaderných hlavic a přípravu k jejich použití. Oznámilo to tamní ministerstvo obrany. Bělorusko je nejbližším spojencem Ruska, které na běloruském území rozmístilo své taktické jaderné zbraně, ale zachovalo si nad nimi úplnou kontrolu. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Except na Rádiu Beat.

Jeden zmrzlinář tady na beatu. Marcias dohrávají 16 minut po 17. Ota Seman si odemkl v kolárně své kolo a sviští někam pryč. No a Standardu Báše s vámi přeju býťáci příjemné pondělí. S datem 18. května všem Natašám všechno nejlepší k svátku hned takhle ze startu, ale taky všem muzeím na celém světě všechno nejlepší k jejich svátku. To můžu popřát. A ono je toho víc věcí, které si můžeme popřát. Kolegové už něco z toho probrali, tak my probereme společně v odpolední ten zbytek. K tomu si zahrajeme muziku a k tomu si řekneme, jak nám sviští doprava v regionech beatu. Pokud máte k dopravě nějaké postřehy, tak vemte do ruky mobil a použijte třeba beatovou aplikaci. To je jedna z možností, jak se zapojit a jak dát beatákům vědět, kde to nejede, nebo naopak, kde to jede.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Bude půl nejvyšší čas na to podívat se, jak vypadá odpolední špička takhle při pondělku, a když se mrknu do první mapy, tak můžu zmínit třeba Pražský okruh. Ten už ráno svítil, že je nějaký předspanej, když jsem byl na Prahu. No a teď svítí dál, tedy není to úplně tak, že by to bylo nehybné, zašperované, uzavřené to v žádném případě, ale počítejte, že nám to nejede. Od Brněnské na Plzeňskou úplně kvapem. V podstatě chvíli pojedete, chvíli postojíte, přes tunely se přehoupnete a musíte se dostat až k Ořechu, od Ořecha to potom už jede podstatně veselej. V opačném směru nám to vázne taky, ale není to taková divočina, jak to obvykle bývá. Tentokrát bych řekl, že od Chrášťan počítejte s ostřejším provozem a do Prahy, že podete D5, že dojedete nezvykle vlastně bez problémů, protože normálně hlásím, že tam už to stojí. Na D1 15. kilometru na Prahu počítejte s porouchaným autákem, to se řeší. Když jsme u dálnic, zmíním D10 na 17. kilometru na Prahu, ta je, zdá se, uzavřená, dočasně probíhají nějaké záchranné a vyprošťovací práce po nehodě osobního auta, snad i vrtulník se toho celého účastnil, takže počítejte, že tam může být tak jakože hustěji. Ozýváte se mi ze 190 u Dešenic, u Naklatovsku, tam je nehoda dvouosobních aut, taky vážná, bez vrtulníku, ale se zásahem všech složek IZS. No a jeden nějaký porouchaný auták ve směru na Prahu, taky na té plzeňské dálnici na 50. kilometru. Je mimo jízdní pruhy, takže tam úplně extra nepřekáží, ale je dobré o něm vědět a projíždět s opatrností, tak to prosím býťáci, dělejte všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: menšinové sporty na Rádiu Beat.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš vybojoval na světovém poháru v Bulharsku stříbro. V elitním seriálu získal už druhou stříbrnou medaili v kariéře. Čeští házenkáři na mistrovství světa nepostoupili. V odvetě play-off prohráli ve Francii 31-36. Stolní tenistky HB Ostrov a Hodonína postoupili do finále extraligy. Havlíčkův Brod i Hodonín ovládli semifinalové série 2-0 na zápasy. Muži pražského El Niña pak v úvodním finále evropského poháru ve Španělsku prohráli těsně 2-3. Vodní slalomáři mají jasno o složení reprezentačních týmů pro sezonu. Do A týmu se vrací kanoistka Tereza Kneblová a kajakářka Amálie Hilgertová. Uspěli také kajakář Vít Přindiš a kanoisté Václav Chaloupka s Lukášem Rohanem. Cyklistka Eliška Kvasničková dojela druhá v závěrečné etapě Tour de Feminine v Krásné Lípě. Nejlepší Češkou v celkovém pořadí je ale desátá Kristýna Zemanová. Etapu vyhrála Američanka Kartneyová a celkové vítězství udržela Švýcarka Kaloriová. Golfistka Sára Kousková pokazila finálové kolo turnaje German Masters v Hamburku a propadla se na desáté místo. Vyhrála Němka Harm se skóre minus 10. To byly menšinové sporty.

Aphrodite's Child na rádiu Beat. It's 5 o'clock a k tomu 42 minut, to je přesný čas tady na Beatu, takhle při pondělku. Ještě než se vrhneme na další muziku, tak se právě sluší při pondělku říct, že je mnoho nových věcí, na které se můžete těšit. Jednou z nich jsou půlnoční alba, ta vybíráte sami na Beatovém webu a v tuhle chvíli to vypadá dobře pro Roberta Planta s albem Carry Fire a Accept s albem The Rise of Chaos, protože ti jsou ve vedení. Za nimi Roger Waters, Is This The Life We Really Want, nebo Limetal s deskou stejnojmenou Europe s albem Walk The Earth, a nebo Warrant s albem Louder, Harder, Faster. Tak takhle vypadá ta šestice, z té vybíráte. Když se podíváte na Beatový web, tak tam rovnou hned vedle uvidíte pozvánku na Beatovou pumpu v Liberci, která bude tento týden ve středu. Když sjedete okem o chlup níž, zjistíte takhle při pondělku, že ještě zítra máte šanci v detektivce vyhrát gramofon Sony, a když si jdete ještě o chlup níž okem, tak zjistíte, že příští týden v pátek se potkáme společně i s mobilním studiem v Bikers Crown v Brně. Myslím, že nabito máme nejenom na webu, ale i v kalendářích, tak si býťáci zapište do notýsku všechny tyhle ty věci, protože vás na místě moc rádi uvidíme.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Deep Purple dohrávají tadyhle s tou věcí zvanou Portable Door a na hodinách je 17.54. Tuším tak trošku, že Pepa Lábus usnul, protože když se podívám tady do našeho sdíleného dokumentu, kde by už měly být zprávy, stále je tam ještě nevidím. Inu, půjdu ho za malou chvilku probudit, abych ho donutil dojít sem a přečíst poslední dnešní čerstvé zprávy. Ty si dáme hned po 18. No a hned po zprávách, však to dobře znáte, půjdeme na 6 o'clock rock.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Předtím ale musíme podívat se společně, to je špatný čudlík, podívat se společně na dopravní situaci, která vládne teď aktuálně regionu Bítu. Tak jedna z těch věcí, která nás tady trápila, tak je D1 na 208 kilometru ve směru na Ostravu, tak tam byla uzavírka nebo nehoda, která je už kompletně odstraněna, takže objízdné trasy nehledejte. Objízdné trasy hledejte na úplně jiném místě a to je ta D10, o které jsme se bavili. Ta je, pokud vím, tak stále uzavřena na Prahu na 18. kilometru. Došlo tady k nějaké zdravotní indispozici řidiče, na místě dokonce přistával vrtulník lékařské záchranné služby, takže tahle ta situace ještě není kompletně dořešena. Objízdná trasa vede mezi

0: 21 Tuřice a 17 u 4 Kamenů, s tím určitě býťáci počítejte. Co dál? Dál třeba Nárožní ulice v Praze, tam vyhlásíte nehodu osobního auta s cyklistou a bohužel se zraněním, řeší se. To je jedno takové místo. 38 u Čáslavy, tak tady počítejte s proporuchu odstavenou dodávkou, kterou je potřeba objíždět, to je jedno místo, které je tady hlášeno. Nově taky Pražský okruh na 19. kilometru ve směru Modletice Ruzině, to znamená před sjezdem Ořech ve směru na centrum došlo k havárii nákladního s osobním autem a to už to tam vázlo předtím, takže počítejte, že tenhle ten průjezd se úplně nezrychlí. I ta dopravní mapa lehce tak jako zrůžověla v tomhletom směru. Když se vydáte od Brněnské na plzeňskou dálnici, tak v podstatě stojíte už od Modletic, nebo se pomalu posouváte na tunely, za tunely k tomuhletomu Ořechu. Tady počítejte s velkým zpožděním. A taky na výjezdu z Prahy na Boleslavskou dálnici, tady někde za sjezdem na Zápěj došlo k dopravní nehodě a ještě navíc v tom dopravním omezení, takže se táhne špunt už někde právě od toho výjezdu od Počernic směrem na Mladou Boleslav. To je zase ten opačný směr, než o kterém jsme se tu bavili. Jezděte opatrně, víťáci, všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. A energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Brutální výprodej ojetých vozů Volvo v SP X-Car Zlín. XC60 od 9 000 a XC90 od 10 000 korun měsíčně. Záruka a servis zdarma. Neváhejte, Volvo za tuhle cenu mizí rychle. SPX-car.cz.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Přes den se místy očekávají přeháňky a ojedinělé bouřky. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 4.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Po Davidu Tomáškovi hlásí hokejové Pardubice druhou velkou posilu do útoku a zase jde o předloňského mistra světa z Prahy. Úřadující extraligoví šampioni získali forwarda Matěje Stránského. Do české nejvyšší soutěže se vrací po 5 sezónách strávených ve švýcarském Davosu a s východočeským klubem podepsal víceletý kontrakt. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 44,43 a nafta za 42 koruny a 2 haléře za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na víkend a dnešek činily 44,30 za litr benzínu a 1,4099 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech nepatrně zvýšily. Novým šéfem armády se má stát dosavadní zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dnes to schválila vláda. Ministr obrany Zuna pro něho jako jediný z ministrů nehlasoval. Zdůvodnil to rychlým kariérním růstem Hlaváče. Ten ve funkci vystřídá Karla Řehku, který byl v čele armády od roku 2022 a letos mu mandát končí. Hrad na síti X napsal, že prezident Pavel je připravený Hlaváče jmenovat. Vláda také podpořila novelu zákona o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Ta vychází z evropské směrnice. Česká republika ji měla zavést do konce roku 2024. Státu tak pořád hrozí pokuta 3 milionů eur, to je v přepočtu zhruba 73 milionů korun. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
7: O'clock rock na Rádiu Beat.

Louis Armstrong na Radio Beat, What a Wonderful World. Už je to hodně dlouho, co jsem tuhletu muziku a tuhletu píseň slavnou, krásnou nevytáhl do našeho Six O'Clock Roku. Už to ani nedopočítám, kdy naposledy jsem ji pouštěl. A tak jsem si dneska chtěl udělat radost a doufám teda upřímně, že jsem ji udělal touhletou skladbou i vám. Předtím to byly Doors, to byly taky 60. léta, jejich Strange Days, no a do třetí nohy by to zase po téhleté něžné záležitosti takové vyklidněné chtělo něco takového tanečnějšího, že jo, ať si člověk může poskočit a pohnout ten do protézou. Tak tedy, Swingin' Blue Jeans a Hippie Shake. One, two.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vinci na čtyřech kolech.
1: Všichni teď mluví o nové muzice kapely Rolling Stones, která je upřímně řečeno skvělá, ale já jsem si říkal, že půjdu opačným směrem. A tak jsme dali staré dobré Wild Horses. Teď je na řadě doprava, kterou hlásíte ze Strakonic, krom jiného ve Zvolinské ulice, kde se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Jedna velmi vážná dopravní nehoda je taky na devíce u Dubé na Česko-Lipsku. Tady došlo k havárii motocyklu do stromu. Na místě jsou aktuálně všechny složky IZS. Ten průjezd tam bude velmi omezený. Na D0, 18. kilometr ve směru Letice Ruzině, tak nám v levém jízdním pruhu přibyla nehoda dvou osobních aut. To není úplně nejvtipnější informace, protože ta D0 sama o sobě stojí za to i bez tahle té nehody. Na D1 počítejte teď na Prahu na 22. kilometru s porouchaným autobusem, no a na D10 na 26. na Prahu, tak mi čerstvě hlásíte taky nějaký porouchaný auták osobní. Už to tady vidím v druhé zprávě. Jinak co se týká kolon, tak počítejte, že z Prahy pryč se nám tvoří špunt směrem na Boleslav, tedy na boleslavské dálnici k Zápům, protože tam je jednak dopravní omezení a jednak v něm nějaký ťukanec, to je věc, která vás pomalí. No a s ohledem na všechny ty ťukance další na D0 počítejte, že od Modletic až k Ořechu nepojedete rozhodně rychlostí, která by se blížila k té povolené 130. Na pražském okruhu se to řadí taky vydatně. Všem šťastnou cestu a v těchto místech obzvlášť tedy pevné nervy.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Apple chystá nový MacBook Ultra, který má výkonem překonat současné modely Pro. Podle spekulací nabídne OLED dotykový displej, tenčí konstrukci a novou generaci čipů řady M, pravděpodobně M6. Uvedení se čeká nejdříve koncem letoška, spíš ale až příští rok.
0: Vítoskop.
1: Google spustí v Česku nové předplatné aplikace Google Health Premium zaměřené na zdraví, spánek a kondici. Služba bude od 26. května stát 299 korun měsíčně a nabídne AI trenéra propojeného s hodinkami Pixel Watch a zařízeními Fitbit. Lidé s tarify Google AI Pro a Ultra ji získají bez dalšího poplatku.
0: Vítoskop.
1: Už celkem 30 trolejbusů z Turecka má ve svých garážích pražský dopravní podnik.
2: 7 z nich už získalo všechna potřebná povolení pro provoz. I přesto ale dodavatel ještě stále pracuje na odstranění závad a nedodělků. Ty je potřeba dořešit před nasazením do ostrého provozu. Dopravce nové trolejbusy nasadí na elektrifikované linky 131, 137 a 176. Honza Navrátil, Praha.
1: Poslouchali jste Vítoskop.
0: Rádio.

Allman Brothers Band a jejich Midnight Rider, ten je za námi. 18.41, dáme si další muziku, mezi tím vším třeba Saharu, tady myšleno Honzu Hedla a taky kapelu The Who, ještě než to ale uděláme, tak bychom si měli říct, co nás dneska čeká. Protože je to, myslím, že program velmi nabitý. Krásné nálezy, těmi to celé odstartujeme, po 19. přijde Jaroslav Císař, no a bude se věnovat druhé části přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na nejrůznějším základě, což je takové speciální heslo, je to takový souhrnný termín, ale moc se z toho člověk nedozví. Tak kdybyste třeba nechtěli úplně čekat na to, až se krásné nálezy rozeznějí a chtěli byste dopředu vědět, co nás čeká, můžete to najít na beatovém webu. To je vždycky správný místo, když se člověk tak jako snaží dostat nějakým informacím. Tenhle rozcestník funguje leta letoucí úplně skvěle. Zjistíte tam kromě něho taky, že pak přijde Honzové, tedy roková kartotéka doktora Podzimka od 8 do 11. No a že si dneska dáme velmi speciální záležitost, zvanou 11 v 11. Každý týden v tomto čase Martin Vysušil přichází sem do beatu. Ovšem jenom dneska má v podtitulu právě to číslo je 1000. Pokud by vám nedošlo úplně z něj, co to znamená, tak si počkejte, on vám to Martin vysvětlí všechno a vysvětlí taky, proč zvolil do tisícovky takovou muziku, jakou tam pro dnešní večer zvolil.

Tam nebýtl za jich Octopus's Garden muzika, která budiš prohlášena, že poslední odpolední skladbu toho dnešního dne tady nabíto. Všechny další totiž, které přijdou, a to mi věřte, že jich nebude málo, tak budou už muzikou podvečerní nebo večerní. Je nejvyšší čas, abych já se rozloučil, popřál vám příjemné pondělí, býťáci, a řekl, že zítra bude taky den a já se na vás budu těšit. Zítra odpoledne po 17. jsem zpátky na značkách.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
2: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
3: Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: Otázné nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Vítám vás u poslechu druhé části přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na nejrůznějším základě od rodinných a partnerských vazeb až po pokračování v činnosti původních kapel nebo prostým spojením mužských a ženských tvůrčích sil v rockové muzice. Dvojice, pozdější zpěváka kytarista Dan Auerbach a bubeník a producent Patrick Carney, jsou přáteli již od dětství. Poté, co opustili univerzitu v Akronu v Ohio, se od roku 2001 pod hlavičkou The Black Keys věnují muzice. Vydali už celkem 13 alb a na své konto si připsali několik cen Grammy. The Black Keys dostali nálepku představitelů nezávislé garážové scény. Své debutové album vydali v roce 2002. Průlomu dosáhli se svou šestou velkou deskou Brothers z května 2010, za kterou získali i jednu z cen Grammy, a to za nejlepší album alternativní muziky. Za své prodeje bylo několikanásobně oceněno platinovou deskou. Ve Spojených státech se ho prodal téměř milion výlisků a umístilo se na třetím místě žebříčku. V Británii se umístilo jako 29. Z téhle velké desky na úvod zazněla skladba Howlin' for You. Nyní na vás čeká obzvláštní rocková lahůdka, a to raná nahrávka později super úspěšného souboru z přelomu 60. a 70. let Grand Funk Railroad. Na konci 60. let, v době, kdy se skupina teprve formovala, její pozdější lídr, kytarista a hráč na klávesové nástroje Mark Farner společně s bubeníkem Donem Brewerem nahráli několik skladeb, bylo jich přesně 6. Ty se nakonec pod hlavičkou Farnera s Brewerem objevili v roce 1974 na pirátském minialbu Monumental Funk a tak bezostyšně parazitovalo na úspěšné novince Grand Funk albu Shining On. Muzikanty to prý tehdy značně rozlítilo, jenže časy se mění. Mark Farner, který letos oslaví své 78. narozeniny, se na svém webu k těmto prastarým nahrávkám hlásí. Farner se v Brewerem setkali v souboru The Pack. Jeho solovým zpěvákem byl Terry Knight, jen se později stal producentem Grand Funk Railroad. Mark o něm prohlásil: Terry byl dobrý frontman, měl bezvadnou vyřídilku a dokázal na sebe strhnout pozornost, ale žádný zpěvák to nebyl. Z prehistorie kapely Grand Funk Railroad si teď na rozhlasových vlnách Rádia Beat poslechněte skladbu We Gotta Have Love v podání dvojice Farner Brewer.

0: Nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Graham Nash, zakladatel skupiny The Hollies, navzdory vršícím se úspěchům své mateřské kapely, stále trpěl neuspokojenými uměleckými ambicemi. Posílilo ho i v roce 1967 pozvání skupinou The Beatles k nahrávání jejich singlu All You Need Is Love. Po neschodách se spoluhráči The Hollies opustil v roce 1968. Nedlouho předtím, v prosinci 1967, se potkal se členem jiné slavné kapely té doby, a to Londýňan Steve Mann, kytarista, hráč na klávesové nástroje, který působil mimo jiné i v souboru The Michael Schenker Band. Svým vystoupením na festivalu ve Woodstocku v roce 1969 a album Déjà Vu z jara následujícího roku doslova psali dějiny rockové hudby. Jenže čtyři muzikantská superega spolu nevydržela déle než rok. Už v létě 1970 se skupina rozpadla a v následujících 12 měsících všichni připravili své sólové nahrávky. Do této kategorie patří i duo Graham Nash and David Crosby, které v dubnu 1972 po sérii společných koncertů připravilo také album. Deska pojmenovaná pouze jmény svých tvůrců a věnovaná písničkářce Johnny Mitchell se dočkala slušných žebříčkových úspěchů, 4. místa ve Spojených státech a 13. v Británii. Oba zpěváky a kytaristy doprovázeli členové proslulých The Grateful Dead a souboru The Section. Na rozhlasových vlnách Rádia Beat z téhle hudební kolekce zazní Nashova skladba Immigration Man. Vyšla i na pilotním singlu alba a v americkém žebříčku ji patřilo 36. místo.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Londýňan Steve Mann, kytarista, hráč na klávesové nástroje, který působil mimo jiné i v souboru do Michal Schenker Band, spolupracoval také se zpěvákem Chrisem Ausim. Prsty v tom měl zkušený producent Khalil Turk, jehož krásných nálezech nezmiňuji poprvé a určitě ani naposledy. V roce 2020 je navzájem představil ve správné předtuše, že v době umrtvení koncertní činnosti v důsledku epidemie covidu by k sobě mohli hudebně pasovat a připravit nějaký materiál. Už na konci června 2022 tak vyšlo pod názvem Is Anybody Listening debutové album melodického hard rocku dvojice Ausi Mann. Podílí se na něm také Steveova německá manželka, basová kytarista Angela Manová a bubeník Cliff Edwards. Všichni recenzenti se shodli na tom, že z tohoto spojení zkušených rockových protagonistů čiší úžasná energie. Jak Ausi, tak Mann jsou mnohoobročníci. Zpěvák, který působil nebo působí v několika kapelách jako Monroe, Heartland, Shake Charm či The Distance, se postaral o texty. Mann, známý ze spolupráce se skupinou The Sweet and Joe Scotta, souboru Eloy nebo Liar, nebo již výše zmiňovaného projektu Michaela Schenkera, zase dodal muziku. Tak si počkejme, zda se z tohoto projektu zrodí pokračování. Zatím si z debutového alba dvojice Ausi Mann z roku 2022 prostřednictvím Rádia Beat poslechněte skladbu Number One.

0: Dočasné nálezy na Radio Beat.
1: Za svou dlouholetou kariéru spolupracovala s desítkami hudebníků velkého žánrového rozptylu. Mezi nimiž nechybí Bob Dylan, Neil Young, Nick Cave nebo Bruce Springsteen. Nepřekvapilo tedy, když se v roce 2006 objevilo album All the Road Running, na kterém spolupracovala s kytaristou Markem Knopflerem, známým způsobením v kapele Dire Straits. Deska vznikala celkem 7 let. Emilu Marka zaujala roku 1987 v jejím televizním vystoupení s Chetem Atkinsem. Deska dua Knopfler-Harrisová byla vedle svých hudebních kvalit úspěšná i komerčně. V Británii patřil na albovém žebříčku 8. příčka, v USA stanula v top 20. Rodačka z alabamského Birminghamu a dcera armádního důstojníka již za svoji kariéru nazbírala úctyhodnou řádku ocenění. Věk se u této mladistvě vyhlížející dámy nesluší prozrazovat. Emilu Harrisová je velmi pracovitá a plodná interpretka i jako autorka. Vydala již přes 20 svých alb, která se pohybují v široké škále stylů od folku, country a bluegrassu až po pop a rock. Teď si z vysílání Rádia Beat poslechněte společně s Markem Knopflerem ve skladbě Love and Happiness. Spoluautorkou písně je Emilu.

0: nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Henku Marvinovi, kytaristovi významné anglické skupiny před nástupem do Beatles, která si říkala The Shadows a dodnes vystupuje na vzpomínkových turné, se z každého z jeho manželství narodil syn, který toužil otce následovat na jeho hudební dráze. Jeho nejstarší syn Dean z prvního manželství s Beryl Kingovou působil jako kytarista 10 let. V roce 1997 byl však ve věku pouhých 34 let nalezený mrtvý v útulku pro bezdomovce v severním Londýně. Vliv na to mělo umrtvení jejich kontaktů Hankovým příklonem ke svědkům Jehovovým. Druhá Marvinova žena, bývalá tanečnice Carol Naylorová, mu v roce 1976 porodila syna Bena. Ten od svých 22 let, to je od roku 1998, vystupuje společně se svým otcem v sestavě obnovených The Shadows, ale podílí se i na jeho sólových projektech. Teď posluchače Rádia Beat uslyší Bena společně s otcem Marvinem v nahrávce Waterloo Sunset z roku 2014. Originál z května 1967 vznikl v autorské dílně skupiny The Kinks a tehdy mu v Británii patřila druhá příčka. Odolali jim pouze do Tremolos se svým největším hitem Silence is Golden.

0: krásné nálezy.
1: Na rádiu Beat.
2: V hudební kariéře Erika Clapna patří k nejplodnějším jeho hudební spolupráce s americkým písničkářem, kytaristou, zpěvákem a skladatelem J.J. Calem. Cale se narodil v Oklahomě jako Jean-Jacques Cale a Clapton už na svém prvním solovém albu z roku 1970 proslavil jeho skladbu After Midnight, která se v Americe dostala do top 20. Píseň vznikla již před 5 lety, ale samotný Cale s ní neuspěl. Clapton se s Calem potkal v roce 2004 na třídenním festivalu kytaristů v texaském Dallasu a nabídl mu, zda by mu neprodukoval desku. Nakonec z toho zešlo společné album The Road to Escondido, které se objevilo na trhu počátkem listopadu 2006. O dva roky později získalo cenu Grammy. Je spojeno ale i s jednou smutnou skutečností, a to, že je také posledním projektem, na kterém se před svou smrtí podílel i známý hráč na klávesi Billy Preston. Z Calovi a Clapnovi společné desky jsem pro vás do dnešního programu Rádia Beat vybral skladbu Anyway the Wind Blows.

0: Radio Beat.
1: Když v říjnu 1976 The Who ukončili své krátké severoamerické turné a pak si naplánovali přestávku na vlastní hudební projekty, jejich kytarista Pete Townshend kontaktoval basistu The Small Faces Ronnieho Lanea, zda by se neujal produkce jeho nového alba. Jenže vše se vyvinulo trochu jinak. Zaujetí novým hudebním projektem přerostlo v řádnou autorskou spolupráci a tak deska nazvaná Rough Mix vyšla v září 1977 s kreditem obou muzikantů. Oba zde figurují v roli kytaristů, ale jejich věhlas nakonec přilákal ke spolupráci i další hudební hvězdy jako Charlieho Wattse z The Rolling Stones, Johna Entwistla z The Who, Mela Collinse a další. Deska se dostala do žebříčku po obou stranách Atlantiku. Odvrácenou stranou její přípravy byla skutečnost, že se zrovna v té době u Ronnieho Lanea potvrdila neodvratná diagnóza roztroušené sklerózy. Ale Ronnie to tehdy odmítal brát na vědomí. O 20 let později si tohle onemocnění vybralo svou daň. Ronnie zemřel v roce 1997 ve věku 51 let. Muzika, na které se podílel spolu s Petem Townshendem, tu ovšem zůstala. Z Rádia Beat teď zazní ze zmiňovaného alba z roku 1977 skladba Annie. Autorsky a interpretačně se na ní podílel i Eric Clapton.

0: Krásné nálezy.
1: Na rádiu Beat.
2: Následující dvojici britských skladatelů a hráčů na klávesové nástroje tvoří Cliff Nolan a Oliver Wakeman. Nolan působil v artrockové skupině Pendragon a dnes se velmi aktivně věnuje své solové tvorbě. Oliver Wakeman je nejstarším synem známého klávesového kouzelníka Ricka Wakemana. Tohle umělecké duo připravilo již dvě koncepční alba. K prvnímu Jabberwocky je inspirovala nonsensová báseň anglického klasika Lewise Carrolla z roku 1871. Druhé vzniklo na základě dalšího klasika, a to psa baskervilského Artura Conana Doyla. Na stvárnění hororového Frankensteina spisovatelky Mary Shelleyové se prý zatím nedokázali dohodnout. Na sklonku roku 2021, přesně v prosinci, Nolan s Wakemanem vydali své třetí album Dark Fables, které obsahuje jejich dosud nevydané nahrávky a raritní drobky, které spadly z jejich autorského stolu. Prostřednictvím rádia Beat vás teď zvuk poslechu jejich skladby Why Do You Hate Me právě z téhle desky.

přímo geniálně kytarista Queen Brian May. Dnes už má zpěvačka na svém kontě celkem 8 studiových alb. Druhá deska zpěvačky Lady Gaga se vedle Británie a Spojených států dostala na vrchol v dalších zhruba 30 zemích a vedle 3 nominací na cenu Grammy, včetně Alba roku, se jí prodalo více než 5 milionů výlisků a stala se také třetím nejprodávanějším albem roku 2011. Deska urodila celkem 6 singlů a You and I je čtvrtým z nich. Příště zazní třetí letošní přehlídka hudebních dvojic, které opět vznikly na nejrůznějším základě. Zazní zpěvačka Jennya Ravanová s Ianem Hunterem, Rain Manzarek a Roy Rogers, Richard a Linda Thompsonovi, Nick Mason s Ricky Fennem a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Na závěr dnešního vydání Krásných nálezů zazní skladba You and I z roku 2011, brilantní ukázka tvůrčích sil zpěvačky Lady Gaga a její spolupráce s kytaristou Brianem Mayem.

0: Radio Beat.
1: Další brosivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
4: Rocková kartoteka. Doktora Podzimka.
0: Na Rádiu Beat.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, bíťáci, bíťačky. 7 minut, téměř 8 minut po 8 hodině večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník, se mnou ve studiu je doktor Honza Podzimek, protože je pondělí a tedy dáváme rokovou kartotéku. Váš oblíbený pořad pondělní. A jestli se dobře pamatuju, tak jsme stále ještě u písmene R. Honzo, vítej.
2: Ahoj Honzo, děkuji za úvod. Ahoj bíťačky a bíťáci. Dnes večer písmeno R bude končit. Máme tady celkově rokovou kartoteku už po 207. A po 7. za sebou písmeno R. Takže příští týden se těšíme zase na nové písmeno, kterým zahájíme další sérii. Než se tak stane, tak si pojďme dát první libůstku, že Honzo? Jak jinak?
1: Ano, ano.
2: Každý pondělí večer odvíráme rock'n'rollem. Dnes to budou klasické rock'n'rolly od pro mnohé z vás možná méně známého rockera. Budeme mít totiž interpreta, jehož příjmení začíná na R. Je to pan Leon Russell. Leon Russell, vlastním jménem Claude Russell Bridges, se narodil 2. dubna 1942 a narodil se v městě Lawton ve státě Oklahoma. Byl to americký hudebník a skladatel, který se během své 60-leté kariéry podílel na řadě bestsellerů zahrnujících různé žánry, včetně rock'n'rollu, country, gospelu, bluegrassu, R&B, jižanského roku, blues roku, folk roku, surfu a tulského soundu. Jeho nahrávky získaly 6 zlatých desek a se 7 nominací získal 2 ceny Grammy. V roce 1973 časopis Billboard označil Russella za nejlepší koncertní atrakci světa. V roce 2011 byl Leon Russell uveden do rock'n'rollové síně slávy i do síně slávy skladatelů. Russell spolupracoval s mnoha významnými umělci a nahrál 33 alb a 430 písní. Russell napsal skladbu Delta Lady, například tedy ze všech skladeb, které nahrál Joe Cocker. V roce 1970 mu Russell zorganizoval turné Mad Dogs and Englishmen, na kterém také vystoupil. Russell napsal skladbu A Song for You, která byla v roce 2018 uvedena do síně slávy Grammy. Tuto skladbu nahrálo více jak 200 umělců v rámci cover verzí a další skladbu The Masquerade nahrálo více jak 75 umělců. Čili jeho dílo je hodně, hodně uváděno a hodně často coverováno. V raných letech své kariéry hrál Leon Russell jako studiový pianista se skupinou The Wrecking Crew, je celý název té kapely. Hrál také na albech skupin Beach Boys nebo The Ventures. Na jeho prvním eponymním albu z roku 1970 se mezi účinkujícími hudebníky objevili Eric Clapton, Ringo Starr a George Harrison. Jeden z jeho prvních fanoušků, Elton John, prohlásil Russella za mentora a svoji inspiraci. V roce 2010 nahráli společné album The Union, které jim vyneslo nominaci na cenu Grammy. Russell produkoval a hrál na nahrávkách, na nahrávacích session pro Boba Dylana, Franka Sinatru nebo The Rolling Stones a mnoho dalších umělců. Napsal a nahrál hity Tightrope a Lady Blue. V roce 1971 vystoupil na koncertu pro Bangladeš spolu s Harrisonem, Dylanem a Claptonem, za což získal cenu Grammy. Když jsme zmiňovali, že je to velký showman a velký hráč, zejména na koncertech, tak si pustíme koncertní nahrávku. Ta rock'n'roll bude koncertní. Bude to nahrávka z koncertu v japonské hale Budokan, který proběhl 8. listopadu 1973. Kdo z rockerů nezahrál v japonském Budokanu, to jakoby nebyl, že jo, to se říká. Album bylo vydáno o 2 roky později, vyšlo v roce 1975 pod názvem Leon Russell – Life in Japan. Já jsem, milí býťáci, pro vás připravil medley takové tři do sebe plynule přecházející skladby rock'n'rollové. A ta úvodní bude ta zmiňovaná slavná, za kterou získal cenu Grammy, to je ten A Song for You. Dále v té písničce uslyšíme Of Thee I Sing a potom Roll in My Sweet Baby's Arms. I found so many places in my life.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Roková kartotéka, doktor Honza Podzimek a písmeno R.
2: Druhý solový interpret, jehož příjmení začíná na písmeno R, dnes večer jdou takhle ty interpreti za sebou od začátku hodiny, byl Mick Ralphs. Mick Ralphs. Vlastním jménem Michael Geoffrey Ralphs, který se narodil 31. března 1944. Byl to anglický kytarista, zpěvák a skladatel. Byl zakládajícím členem anglických rockových skupin Mud the Hoople a Bad Company. Přestože nebyl stálým členem, objevil se na každém studiovém albu obou skupin. V roce 2011 založil s hudebníky, které potkal na jam session, svoji novou skupinu Mick Ralphs Blues Band. Ralphs byl popisován jako všestranný a zručný kytarista, který dokázal zahrát cokoliv od drsných power akordů až po jemné akustické brnkání. Je také považován za významného skladatele písní v oblasti rockové hudby. V listopadu 2025 byl Mick Ralphs posmrtně uveden jako člen skupiny Bad Company do rock'n'rollové síně slávy. Diskografie Micka Ralphse není široká, jsou to tři solová studiová alba, to poslední mu vyšlo v roce 2003. Zahrajeme si z jeho prvního solového studiového alba, které vyšlo v roce 1984, nese název Take This a bylo nahráno sedmičlennou sestavou. Tak samozřejmě v čele téhle sestavy stál Mick Ralphs jako kytarista a zpěvák. BJ Cole mu stál vedle, když nahrávali a hrál na pedal steel guitar. Mickey Feet, to byl baskytarista. Simon Kirk, známý to bubeník kapely Free, tak ten nám bubnuje na téhleté desce. Vicky Brown, Sam Brown a Stevie Lunch potom prováděli harmonické vokály v jednotlivých skladbách. Takže z desky Take This jsem býťačky a býťáci pro vás připravil od Micka Ralphse skladbu Fast Traveling Man.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, už máme 6 minut po 8:30. Posloucháte Rádio Beat, jsem tady Honza Amerník a se mnou Honza Podzimek a dáváme rokovou kartotéku okolo písmena R.
2: A od písmena R byl také interpret Alan Ross. Před 2-3 týdny jsme si ho připomínali v rokové kartotéce, ale ten už je odehrán, myslím, že to bylo první ze dvou alb, které vydal solových. A teď je na řadě stejný název, ale skupiny, Ross. A je to skupina samozřejmě, která patří Alanu Rossovi, ale nazývá se Ross. Ross byla britská pětičlenná progresivně rocková skupina, kterou vytvořil Alan Wade Ross, skladatel, kytarista a zpěvák. Zpočátku hrál ve skupině Row Row s basistou Warwickem Rossem. Dále spolupracoval s Johnem Entwistlem, to je muzikant ze kapely Who, a poté založil vlastní kapelu Ross, která nahrála dvě funk-rocková alba pro label RESO Records. Přispěla k dvou albu Tommy a vydala dvě alba jako Stars a další pak pod hlavičkou The Alan Rose Band. Album The Pit and the Pendulum z roku 1974 je koncepčním dílem vytvořeným podle povídky z roku 1842, kterou napsal Edgar Allan Poe. Skupina Ross existovala 2 roky. Od roku 1970...
1: Jáma a kivadlo.
2: Jáma a kivadlo, ano. Druhé album skupiny Ross. Existovala pouhé 2 roky, od roku 1973 do roku 1974. S určitým úspěchem se setkala v Německu a také ve Spojených státech amerických. V domovské Velké Británii si však nezískala publikum a brzy po vydání ambiciózního druhého studiového alba The Pit and the Pendulum se rozpadla. Takže diskografie jsou 2 studiová alba, obě z roku 74, a to druhé, z kterého si zahrajeme, Jáma a kivadlo, natočil Alan Ross se 4 kamarády v té své kapele Ross. Byl to Steve Emery, basová kytara a harmonické vokály, Bob Jackson, klávesy, syntetizátory, Tony Fernandez, bicí perkuse a ještě jeden perkusista, Roy Ben White. Takže album The Pit and the Pendulum z roku 1974 obsahuje mimo jiné také skladbu I've Been Waiting.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Tak Honzo, co tam máme dál?
2: Další skladba bude hardrocková kapela. A já, než řeknu její název, tak zmíním, že jsme si tady říkali, když jsme si hráli předchozí skladbu od Alana Rose, že zabarvení hlasu Alana Rose nám trochu připomíná, aspoň jsem to říkal Honzovi, Davida Byrona. Protože si teď pustíme Rough Diamond a jejich eponymní debutové album. Rough Diamond byla pětičlenná britská hardrocková skupina, kterou založil zpěvák David Byron po svém odchodu z Uriah Heep spolu s kytaristou skupiny Humble Pie, to je Dave Clampson, a bývalým bubeníkem skupiny Wings, to je pan Geoff Britton. Album se v roce 1977 umístil na 103. místě v hitparádě Billboard 200. Kapela hrála na jaře 1977 jako předskokaní Petra Frampna na jeho americkém turné. A skupina se bohužel rozpadla krátce po vydání svého debutového eponymního alba, z kterého si teď zahrajeme. A album vyšlo 1. února 1977 a ta skladba se jmenuje Hobo.

0: Sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Rocková kartoteka doktora Podzimka na rádiu B.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, Bíťáci, Bíťačky. 7 minut po 9. hodině večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem on Zámerník, ale jak to znáte, jsem tady páté kolo uvozu, protože nejdůležitější je tady doktor Honza Podzimek, který dnešní rokovou kartotéku připravil, ostatně jako každou rokovou kartotéku, které jsou pravidelně v pondělí už řadu let. A dnešní kartotéka je okolo písmene R.
2: No a teď je tady, Bíťačky a Bíťáci, srdeční záležitost mé duše přímo, protože je tady kapela Roxy Music. Tu kapelu jsem poznal, když jsem si přinesl začátkem 70. let z burzy gramofonových desek album For Your Pleasure, kde je na titulní straně vyobrazena Amanda Lear, držící na vodítku pomu s vycenými zuby. Poznal jsem kapelu, která v té době byla něco jiného, než britská rocková scéna nabízela, té soudoba, kdy jsem poznal díky téhleté kapele nejen skvělého Briana Ferryho, ale objevil jsem prvně na téhleté desce člověka s dlouhým uměleckým jménem. To znělo Brian Peter George St. John LaBaptiste de la Salle Eno. Tenhle ten člověk byl v té době vrcholem takového toho art rocku, glam rocku, ať už oblékáním, vystupováním a i vystupováním. Prostě skvělá kapela. Než ji v pár větách připomenu, tak bych chtěl zmínit dvě důležité věci. Na každém albu studiovém i na samplerech a na tom živáku je na titulní straně vyobrazena žena nebo ženy. A dále, že Brian Ferry jako frontman všechny písničky napsal jak texty, tak hudbu sám. S výjimkou snad skvělého coveru Jealous Guy, protože on obdivoval Johna Lennona, tak tuhle Lennonovou skladbu po svém teda tam představil na jednom albu a myslím, že i na živáku. Pojďme si říct něco o Roxy Music. Byla to anglická pětičlenná rocková kapela založená v Londýně už v roce 1970. Skupinu založil zpěvák, klávesista a hlavní skladatel Brian Ferry spolu s baskytaristou, jehož jméno znělo Graham Simpson. V době, kdy skupina nahrála své první album, začátkem roku 1972, se k Ferrymu přidali další 4 hudebníci. Simpson odešel v polovině roku 72 a od té doby se pozice baskytaristy v kapele stala nestabilní. V polovině roku 1973 po vydání druhého alba kapelu opustil Brian Eno a nahradil ho Eddie Jobson, hráč na klávesi, syntetizátory a na housle. Do roku 1980 se kapela zredukovala na základní trio Ferry, McKay a Manzanera, doplněné různými doprovodními hudebníky. Počínaje svým prvním albem se Roxy Music staly v 70. letech úspěšnou skupinou v Evropě i v Austrálii. Kapela byla průkopníkem hudebně sofistikovaných prvků glam rocku, čímž výrazně ovlivnila ranou anglickou punkovou tvorbu a poskytla model pro mnoho new wave kapel a zároveň inovovala prvky elektronické hudby. Skupina se rozpadla v roce 1976, znovu se dala dohromady v roce 1978 a znovu se rozpadla v roce 1983. Jejich posledním studiovým albem bylo album Avalon z roku 1982, které získalo ve Spojených státech platinovou desku. V roce 2001 se Ferry, McKay, Manzanera a Thompson znovu sešli na koncertním turné a od té doby spolu s přestávkami koncertují, naposledy to bylo v roce 2022 u příležitosti 50. výročí svého prvního alba, které vyšlo ve skvělé deluxe edici. Mimo kapelu měli Brian Ferry a Brian Eno vlivné solové kariéry. Ferry během své solové kariéry často využíval členy Roxy Music jako doprovodné hudebníky na svých albech. Brian Eno se stal jedním z nejuznávanějších britských hudebních producentů konce 20. století. V roce 2019 byli Roxy Music uvedeni do rock'n'rollové síně slávy. Mají za sebou 8 studiových alb, to poslední je z roku 1982, a 6 koncertních alb, to poslední z roku 2003. No a teď v jakém složení natočili album For Your Pleasure, to je první album, kterým jsem tuhle kapelu poznal. Brian Ferry, zpěv klávesi, Brian Eno, syntetizátor, Andy McKay, hoboj, saxofon, Phil Manzanera, elektrická kytara, Paul Thompson, bicí, a jak jsem hovořil o těch nestabilních baskytaristech, tak tady jako host vystupoval John Porter jako baskytarista. No a pojďme do odvíráku, protože to je asi největší pecka z celé desky. která vyšla 23.3.1973. Úvodní skladba celého alba Do the Strand. There's a new

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: No a pojďme se dál prohrabovat v šuplíčku s nápisem R.
2: Tak od představitelů britské avantgardy, to byly Roxy Music, se pojďme podívat na představitele neméně avantgardní, ale ve Spojených státech amerických, pochází z Los Angeles. Je to kapela Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers je americká čtyřčlenná kapela založená v Los Angeles v roce 1982. Jejich hudba v sobě zahrnuje prvky alternativního rocku, funku, punk rocku, hard rocku, psychedelického rocku a ovlivnila žánry včetně funk metalu, rap rocku a new metalu. S více než 120 miliony prodaných desek po celém světě jsou Red Hot Chili Peppers jednou z nejprodávanějších kapel všech dob. Drží rekordy v počtu singlů na prvním místě žebříčku American Alternative Songs, v počtu kumulativních týdnů na prvním místě a v počtu skladeb v první desítce žebříčku Billboard Alternative Songs. Získali 3 ceny Grammy, v roce 2012 byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a o 10 let později, v roce 2022, získali hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Když to shrneme, tak diskografie kapely čítá 13 studiových alb, poslední vyšlo v roce 2022, 2 koncertní alba, to druhé z roku 2015 a také 5 EP desek, ta poslední vyšla v roce 2016, Extended Plays. No a jaké bylo složení skupiny na albu, s kterou si za chvilinku zahrajeme, na albu s názvem Mother's Milk, a to mateřské mléko vyšlo 16.8.1989. Byl to Anthony Kiedis jako solový zpěvák kapely samozřejmě, John Frusciante, kytara a jako druhý solový zpěvák téhle kapely, Flea, basová kytara a trubka a Chad Smith, skvělý to legendární bubeník. No a na albu můžeme slyšet 21 dalších vokalistů a hudebníků jako hostů. Takže album Mother's Milk, 4. studiové album kapely a my si z něj pustíme vodu jinak. Good Time Boys.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, 9:03, Rádio Beat, Honza Hamerník, Honza Podzimek, Rocková kartotéka, písmeno R.
2: A máme tady druhou teprve libustku dnešního večera, že? Rockovou dámu. A to hned tak neslýchanou, protože skupina Rufus, psána PH, Rufus, je kapela z Norska, z Osla. A ta rocková dáma asi bude hodně neznámá, ale pojďme si o té kapele něco říct. Kapela Rufus byla pětičlenná norská progresivně rocková kapela založená v Oslu v roce 1970. Stejně jako Roxy Music. Kapela se rozpadla v roce 1981. Rufus je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších norských hardrockových kapel 70. let s progresivními tendencemi. Další kapely norské té doby jsou například Aunt Mary, Ace, Popolvach, Titanic. Ale jejich hudební vývoj, rozumí se teda té kapely Rufus, se od těchto skupin značně lišil. Jejich debutové album Newborn Day, z kterého si za chvilinku zahrajeme, je jedním z nejlepších norských alb s velmi zrušujícím zvukem a mimořádně komunikativním nadšením, i když trochu zastaralým. Po vydání alba však tři členové skupiny odešly a pro jejich druhé album Ranchard se musel najít vhodný zpěvák. Ranchard je progresivnější album orientované směrem k Yes nebo Focus. Ale nebylo tak vzrušující jako debutové album. Budoucí jazzroková legenda Terry Ribdal produkoval třetí album skupiny Rufus Let Your Light Shine, jazzrokové album, které mělo zejména v Německu velký úspěch. Jejich čtvrté album Inner Voice pokračovalo v nastoleném stylu, ale další personální změny skupinu podkopaly a tak na konci dekády se skupina rozpadla k všeobecné lhostejnosti. Diskografie skupiny Rufus je zajímavá pro několik typů progheadů, od symfonických až po ty spíše fusion. A ta diskografie činí 6 studiových alb, to poslední z roku 1979, a jedno koncertní album, které vyšlo s velkým zpožděním až v roce 2019. No a teď obsazení kapely bylo následující. Gudny Aspas, to je ta zpěvačka, to je ta rocková dáma. Rune Sundby, vokalista a hráč na akustickou kytaru na saxofon. Kjell Larsen, kytara flétna. Hans Peter Danielsen, kytara. Asle Nilsen, basová kytara flétna. Hakon Graf, varhany, piano, vibrafon. A Thor Bendiksen, perkuse. Tak jsem sám zvědav, jak se nám bude tahle ta věc líbit. Zahrajeme si z alba Newborn Day a dáme si skladbu The Man Who Started It All.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Roková kartotéka pokračuje okolo písmena R.
2: A třetí libustkou dnešního večera, a to je krautrock. Budeme tady mít německou kapelu z Aachenu. Rufus Zufall, to je název téhle kapely, jenomže to Rufus není tentokrát psáno PH, ale s písmenem F uprostřed slova. No a Fall Obst je třetí studiové album, z kterého za chvilinku si dáme tu úvodní skladbu z roku 1971. Rufus Zufall je německá pětičlenná progresivně rocková skupina, založená v roce 1969 ve městě Aachen. Ve své hudbě spojila britský folk, blues a také rock s jazzovými a klasickými prvky. A vytvářejí tak jedinečný, často instrumentálně řízený styl. Charakteristickým rysem této skupiny, obvykle popisované jako krautrocková kapela, je používání flétny. Jejich hudba se navíc vyznačuje volně plynoucími strukturami písní, psychedelickými prvky a zálibou v dlouhých a rozsáhlých skladbách. V prosinci 1970 kapela nahrála během pouhých 3 dnů své první album Weiß der Teufel. Její titulní skladba, dlouhá přes 17 minut, se brzy stala klasikou žánru. Navzdory špatným distribučním podmínkám bylo album komerčně úspěšné. Na jejich druhém albu rozšířila instrumentace spolu s výrazem a stylistickým rozsahem kapely. Vedle stále výrazné flétny doplňovaly celkový zvuk klavinet, melotron a 12-strunné kytary, které se vyvinuly směrem k tvrdšímu roku a zároveň maximálně využily jeho lyrické momenty. Celkově působilo dlouhé album extrémněji a mělo solidnější aranžmá než jeho předchůdce. Po dokončení plánovaného třetího alba se hudebníci rozhodli jít každý svojí cestou. Po rozchodu se dva původní členové skupiny pokusili udržet kapelu při životě s novým flétnistou a kytaristou, ale snaha nakonec selhala, což vedlo k definitivnímu rozpadu kapely v roce 1973. V roce 1999 se bývalí členové rozhodli znovu sejít a odehráli koncert na zámku Wilhelmstein v původní sestavě. Kapela hrála a stále hraje v různých klubech a na řadě festivalů. Diskografie kapely čítá 4 studiová alba, to poslední je z roku 1994. Ty první 3 vznikly do toho roku 73, jak jsme si řekli. No a 2 koncertní alba, to druhé je z roku 2007. Složení kapely na třetím studiovém albu Fall Obst bylo následující. Klaus Gulden, flétna. Günther Krause, elektrická, akustická a steel kytara, melotron, zpěv. Manfred Spangenberg, basová kytara. Udo Dahmen, bicí, perkuse. A Thomas Kittel, elektrická kytara, 12-strunná kytara a klavinet. Takže půjdeme do roku 1971 do třetího alba Fall Obst, a to skladbou, která celé album odvírá. Closing Time.

0: sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Rocková kartoteka doktora Podzimka na Rádiu Bí.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, Bíťáci, Bíťačky, 7:10 večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník, se mnou ve studiu doktor Honza Podzimek, který dnešní večer připravoval a dnešní večer se ubírá do třetí, tedy poslední hodiny. Je to rocková kartotéka, písmeno R.
2: Když se mám pocit, že to bylo minulý týden, Jaroslav Císař v pořadu Krásné nálezy věnoval poměrně podrobně kapele Basten, tak zmínil o existující odnoži téhle kapely. RTZ celým názvem Return to Zero. A to je kapela, kterou si za chvilinku zahrajeme. Return to Zero byla americká pětičlenná rocková kapela, jejímiž členy byly dva původní členové skupiny Basten. Kapela vznikla na počátku 90. let. V čele kapely stály Brad Delp a Barry Goodrow. Kolem roku 1989 si Brad Delp dal pauzu od kapely Basten a chtěl se znovu aktivně věnovat psaní a tak kontaktoval Barry Goodrowa ohledně možné spolupráce a tak vznikla skupina RTZ. Delp a Goodrow uzavřeli smlouvu s Giant Records a první album RTZ s názvem Return to Zero vyšlo v červenci 1991. I přes rozsáhlé turné debutové album nakonec nedosáhlo úspěchu, v jaký kapela doufala. RTZ měli pocit, že se jim od vydavatelství nedostává dostatečné pozornosti a proto požádali o zrušení nahrávací smlouvy. Uprostřed hledání nového vydavatelství se nálada kapely zhoršila a Brad Delp se rozhodl kapelu opustit a znovu se připojil ke skupině Basten. A to bylo na turné Walk On. S pocitem, že Delpa nebude možné nikým nahradit, se RTZ rozhodli kapelu rozpustit. Přestože se RTZ po vydání debutového alba formálně rozpadla, pokračovala v produkci dalších alb, a to zejména z nahrávek, které zbyly z původního nahrávacího sezení. Hledali nové vydavatelství a nakonec podepsali smlouvu s MTM Records. Nahrávky byly vydány v září 1998 a album dostal název Lost. Členové kapely RTZ pokračují ve spolupráci od roku 2026 v kapele s názvem Barry Goodrow's Engine Room. Diskografie kapely RTZ jsou dvě studiová alba. To druhé, jak už jsem tady zmínil, vyšlo v roce 1998. A pětičlenné obsazení kapely RTZ bylo následující. Brad Delp, solový zpěv a doprovodné vokály. Barry Goodrow, kytara, doprovodné vokály. Brian Mess, klávesy, harmonika, tamburína, doprovodné vokály. Tim Archibald, basová kytara a David Stefanelli, bicí a doprovodné vokály v jednotlivých skladbách. Takže pojďme do července 1991, do prvního studiového alba skupiny Return to Zero, a pustíme si skladbu rock'n'rollovém stylu Living for the Rock'n'Roll.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Roková kartotéka vychází z toho, že doktor Podzimek má svá CDčka, svou obrovskou a velmi hodnotnou sbírku CDček, rokových CDček, seřazenou stejně jako karty pacientů ve své ordinaci, ve své lékařské kartotéce. A dneska jsme u písmene R. A zatím vám ještě neprozradíme, že naposledy.
2: Takže další kapela od tohoto písmene je Ruben and the Jets. Ruben and the Jets a jejich druhé studiové album Con Sapphos. Ruben and the Jets byla americká sedmičlenná kapela s Chicano a Pachuco kořeny a stylem ovlivněným umělci éry doo-wop. Jako byli The Penguins smíchaným s avantgardou, kterou reprezentovali John Cage a Edgar Varese. Kapelu produkoval Frank Zappa. Lídr kapely Ruben Ladron de Guevara nahradil falešnou identitu Ruben Sano, kterou vytvořil Zappa na albu Cruisin' with Ruben and the Jets. Náhodné setkání Guevary a Zappy se uskutečnilo v roce 1969 a později prostřednictvím přítele jménem Bob Harris. Se Guevara znovu setkal se Zappou v roce 1971 a vyzkoušel si sestavu Ruben and the Jets. Odtud pochází název For Real, debutového alba kapely, vydaného u Mercury Records. Kapela krátce koncertovala se Zappou v roce 1972 a také vydala druhé album u tohoto labelu. Diskografie kapely čítá dvě studiová alba, obě vydány v roce 1973. Ta jednička, to úvodní album, tady bylo to zmíněné For Real, a druhé album Con Sapphos. A z toho si teď zahrajeme, a sice, než řeknu název skladby, tak si řekněme ještě to sedmičlenné obsazení kapely. Ruben de Guevara, solový zpěv, klávesy. Tony Darren, solová kytara, zpěv a klávesy. Robert Frog Camarena, rytmická kytara, zpěv. John Martinez, klávesy, zpěv. Robert Buffalo Bob Roberts, tenor saxofon. Bill Wild, basová kytara, zpěv. A Bob Zamora, bicí. Album Con Sapphos a skladba Cruising Down Broadway.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Tak Honzo, co tam máme dál?
2: Mám tedy kapelu Rust. Kapelu, která má mnoho podobného s kapelou Nektar, protože byť je vedena nebo uváděna jako německá skupina, ta kapela Rust, tak to určitě nejsou představitelé krautroku, protože tři členové téhleté kapely nejsou Němci. Stejně tak jako u skupiny Nektar, tam bylo pět členů Angličanů. Rust byla tříčlenná psychedelická skupina, založená v Německu v oblasti Poríní. A to jedním Australanem a dvěma Angličany. Původně hráli na armádních základnách v Poríní. V roce 1969 se jim podařilo nahrát psychedelické album, které bylo částečně na hranici popu a také na základě napodobenin a zároveň se ale přiklánilo k undergroundu. Album Come With Me má na obálce pod názvem skupiny Rust slovo underground stejným písmem jako název kapely. Jedná se čistě o marketingový a nikoli o marketingový tah a nikoli o součást názvu kapely. Nejedná se ani o podtitul, protože se na původním albu nikde jinde neobjevuje. I když by se za něj dalo považovat, pokud by si to byli přáli. Jaké je složení tohohle toho jediného alba, kapely jednoho alba s názvem Come With Me? Creepy John Thomas, kytara zpěv, Brian Hillman, bicí perkuse a Walt Monaghan, basová kytara zpěv. Album je z roku 69, to už jsme si řekli, a my si z toho jediného alba pustíme skladbu s názvem Come With Me.
3: Someone placed aboard a fishing junk about 150 miles north of the Bonanza.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Tohle byly Rolling Stones, to znamená taky od R. Takže pěkný večer, přátelé, máme 9 minut po půl jedenácté. Posloucháte Rádio Beat, Honza Hamerník, Honza Podzimek se těší na tuto chvilku jako každé pondělí, protože přichází blues jako řemen.
2: No a jak jsi zmínil, Honzo, Rolling Stones, tak právě od nich, z toho jejich zatím pořád posledního alba, Hacked Diamonds, tak jsme hráli blues jako řemen taky. Je to několik týdnů dozadu. Čeká nás nové album Rolling Stones někdy, myslím, že na přelomu května června, tak těšme se. Ale pojďme k blues jako řemen dne pro dnešní večer a to nám zajistí interpret, jehož příjmení začíná na R, Paul Rogers. Paul Bernard Rogers, narozen 17.12.1949, dosud žijící 76-letý rocker, je anglický zpěvák. Byl hlavním zpěvákem mnoha úspěšných rockových kapel, včetně skupiny Free, Bad Company, The Firm a The Law. Vystupoval také jako solový umělec a v letech 2004 až 2009 spolupracoval se zbývajícími aktivními členy skupiny Queen pod názvem Queen and Paul Rogers. Anketa časopisu Rolling Stone ho zařadila na 55. místo v seznamu 100 největších zpěváků všech dob. Freddie Mercury měl rád Paula Rogerse a měl rád jeho agresivní styl zpěvu. V roce 2025 byl Paul Rogers uveden do rock'n'rollové síně slávy a to jako člen skupiny Bad Company. Paul Rogers se narodil v Middlesbrough v Anglii. Hrál na basu v kapele s názvem The Roadrunners. Colin Bradley původně zastával v téhle kapele pozici hlavního zpěváka, ale přesvědčil Rogerse, aby zpíval a stal se frontmanem těch Roadrunners, protože se zajímal o post rytmického kytaristy. A jeho starší bratr Joe Bradley, který kapelu manažoval, tak tuhle myšlenku podpořil. Těsně před odchodem z Middlesbrough na londýnskou hudební scénu si kapela změnila název na Wildflowers. Paul Rogers se stal dne 21.10.2011 kanadským občanem a žije v kanadské provincii Britská Kolumbie. Vzal si za ženu bývalou Miss Kanada a teď teda se po to nepodepisuje, ale myslím si, že má s ní dvě děti. Diskografie Paula Rogerse jako solového umělce je 7 studiových alb, poslední vyšlo v roce 2023, a 8 koncertních alb, to poslední je z roku 2011. My si zahrajeme z druhého solového studiového alba, které vyšlo v roce 1993 a nese název Muddy Water Blues, A Tribute to Muddy Waters. No a tohleto album natočil Paul Rogers s mnoha muzikanty. On sám hraje, zpívá solové party, hraje na nylon gitar, Rhodes gitar, rhythm gitar, Valdez gitar, Ian Hatton, rytmická gitara, Pino Palladino, basová kytara, Jason Bonham, bicí, slavné jméno, Billy Sherwood, perkuse, Billy Guy, solová kytara. A nejen on, na této desce v jednotlivých skladbách můžeme slyšet další skvělé solové kytaristy. Takže Billy Guy už jsem zmínil, Trevor Rabin, Brian Setzer, Jeff Beck, Steve Miller, David Gilmour, Slash, Gary Moore, Brian May, Neil Sean, Richie Sambora. Takže přátelé, to je legendární obsazení kytaristů. No a na téhle desce ještě můžeme slyšet 9 dalších hudebníků a vokalistů, kteří zpívají doprovodné vokály v jednotlivých skladbách. Takže tolik o téhle skvělé desce, Muddy Water Blues, A Tribute to Muddy Waters. A my si pustíme blues jako řemen s názvem Standing Around Crying.
1: A přátelé, to je od nás pro dnešek poslední kousek. Takže krásný zbytek večera, dobrou noc a...
2: Přejí Honza Podzimek a Honza Hamerník.
1: Ano.
2: A mějte se
1: báječně a poslouchejte maminku.
2: No a hokej... Jak dopad, Honzo? Nevíme.
1: Ještě nedopad. V 57. minutě vede Česko na Švédském 4-3.
2: Tak držíme palce do finále.

Klasik rock. Klasik rock. Radio Beat.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí beatáci, vám přeje na Rádiu Beat od mikrofonu Martin Vysušil a startuje 11 v 11. A to tak, že tisící. Tohleto, řekněme, trošku výroční vydání jsme zahájili možná stejným jinglem jako ta předchozí, ale jinak bude všechno jinak. Tahle ta písnička, která je z eponymního alba kapely Cactus, které vyšlo v roce 1970, nazvaná Let Me Swim, tedy Nech mě plavat, zazněla jako první písnička v mojí první 11 v 11. A bylo to 15. května. A je už to hezkých pár let. To si ostatně můžete tak nějak odhadnout, že ta dnešní 11 je tisící. Hele, nechte mě plavat. Dobrý večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: No, pokud jste to nestihli za ty necelé 4 minuty spočítat, tak vězte, že je to 20 let. 1011 v 11, kterou si dnes večer hrajeme, začala svým prvním vydáním právě v roce 2006. A v tom roce se hrálo třeba takhle. Danny California, to byl velký hit z alba Stadium Arcadium Jupiter. To byly a pořád jsou Red Hot Chili Peppers.

0: 11.11. Masáž pro vaše uši od Martina Vysušila.
1: Původně na tom úplném začátku 11.11 11 ještě neměla pevné schéma tak jako dnes a samozřejmě i jingly, jak jste si právě mohli všimnout, byly jiné. Za ta léta se pochopitelně měnily, vyvíjely, dokonce jsme nějakou dobu hráli 11.11 v 11 od 10 hodin večer v pátek, prostě čas přinášel změny. A jednou z těch prvních bylo téma, že jedenáctka se začala pokaždé soustředit na něco společného, na něco, co ty písně, které se ten večer hrají, spojuje. A jedním z takových prvních byla čísla od 1 do 11, což dávalo pořadí písní, ale pak jsem zjistil, že je velmi těžké objevit písničky, které v názvu mají čísla vyšší nežli 8. Tak jsem začal hledat v textech, přeci jenom jsem něco našel, nicméně teď už to je každým měsícem, každým rokem těžší. Tak tady máte z té doby jednu jedenáctku. 11th Earl of Mar. To jsou Genesis z alba Wind and Wuthering z roku 1977.

0: 11 v 11 na Radiu Beat.
1: 11 v 11 je 20 let a hrajeme si dnes tisící vydání. Byli tu s námi Cactus, kteří 11 otevírali. Potom jsme si hráli Red Hoty z toho roku, kdy 11 začala. Teď jedno z prvních témat, což byla čísla. A jedno z těch nejfrekventovanějších témat vůbec bylo, je a bude blues, protože to je základ rockové muziky. Tak teď se na chviličku podíváme na jednoho z nejpovolanějších. Kytaristu, skladatele, muzikanta, zpěváka, stále žijící legendu Buddyho Guye. Jeho album Born to Play Guitar z roku 2015 nám teď nabídne whisky, pivo a víno. Whisky, beer and wine.

0: 11 fláků, které osvěží vaší paměť s Martinem Vysušilem.
1: Čas letící jako šílený, to známe, a najednou bylo 11:10 let. Psal se rok 2016 a já bych ho rád připomněl jednou nahrávkou, která se možná dnes už moc nehraje, ale já ji považuji za nádherné spojení muzikanta, který je o víc než dvě generace starší než jeho kolegové a kolegyně na této nahrávce, ale dává to úžasný smysl. Ta deska je skvělá, jmenuje se Loud Hailer, je pod ní podepsán Jeff Beck spolu se svými mladými kolegy a kolegyněmi a já bych z ní rád zahrál Live in the Dark.

0: Nespi v kuse. Odpočívej s Martinem.
1: Samozřejmě, že i ta témata 11/11 se vyvíjela a některá tak nějak i zmizela, protože třeba témata typu poznáte nahrávku tu anebo onu z nějakých pár taktů, to už dnes nedává smysl, protože máme všichni v mobilu softwary, které nám napoví velice snadno, takže vítězové by byly okamžití a bylo by jich mnoho, takže to jsme vynechali. Nicméně témata jako covery a nebo duety, ta jsou tu s námi pořád. Já bych nabídnul jednu nahrávku, která vlastně spojuje tato dvě témata. The Sound of Silence je cover Simona a Garfunkla. A ten duet spolu živě vystřihli na koncertě Disturbed David Draiman a Miles Kennedy.
2: For tonight's performance of The Sound of Silence, joining us on the stage to be the Art Garfunkel to my Paul Simon tonight, please welcome Mr. Miles Kennedy. Now fire up those lighters and those cell phones and hold them up in the air, people. Now's the time.

0: Give it up nice and loud for Mr. Miles Kennedy.
1: 11 v 11. Na rádiu Beat.
2: Zatím tu s námi byli v rámci 1011 Cactus, Red Hot Chili Peppers, Genesis, Buddy Guy, Jeff Beck, teď Disturbed s hostem Milesem Kennedym a další kapelou, která tu bude, jsou Jordy. To se dostáváme na téma, které spojuje tříčtvrťový anebo šestiosminový takt, valc. Nebudete tomu věřit, kolik rockových songů je v tomto tempu. Já nabídnu House of the Rising Sun. Jordy, rok 1974 a ukázka z jejich alba Don't Be Fooled by the Name.

0: 11.11. Masáž pro vaše uši od Martina Vysušila.
1: House of the Rising Sun a jako zpěvák Brian Johnson ještě předtím, nežli se stal zpěvákem AC/DC. No a co si takhle otevřít téma intra? Známé intro, klávesové, lépe řečeno varhaní, je i v songu z alba 1984, které vyšlo v tom roce 1984. Van Halen a Jump.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Jedenáctka má 20 let, tisící vydání, desítky, možná stovky témat, nejsem schopen to přesně spočítat, ale jedním z těch opravdu frekventovaných je i zrcadlo. V tomto případě se bude jednat spíše o zrcátko, takové že zpětné. Pearl Jam o tom natočili písničku v roce 1993.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Seattleská scéna, Eddie Vedder, Pearl Jam a Rearview Mirror. Téma zrcadlové. A dalším tématem, které ještě dnes večer stihneme alespoň naťuknout, jsou kytarová sóla. Já jsem se vždy záměrně vyhybal tématům hodnotícím, abych říkal, co je nejlepší, největší, nejsilnější, nejznámější. Prostě ne. Řídil jsem se jenom takovým tím pocitem, že některá sóla stojí za to vytáhnout a dát je tak trošku do souvislosti. Nejinak je to i s Comfortably Numb. To je Songs Alba The Wall z roku 1979 a tím kytaristou je tu pochopitelně David Gilmour, Pink Floyd.

0: 11. Masáž pro vaše uši od Martina Vysušila.
1: 1011 jede pomalu do svého finále a na nějaké velké bilancování rozhodně jsme neměli. Dnes večer čas. Lepší je dívat se dopředu. Měli jsme tu kapely jako Cactus, Red Hot Chili Peppers, Genesis, Buddy Hogaye, Jeffa Becka, Disturbed, Jordy, Van Halen, Pearl Jam, Pink Floyd a úplně na finále jsem si nechal krátkou, ale za to údernou heavy metalovou záležitost, kde zpěvákem nebude nikdo menší než Ronnie James Dio. Long Live Rock and Roll se jmenuje ta písnička a to bylo i téma, které jsem vždy uváděl a uvádět budu. Blues have a baby and his name is Rock and Roll. Prostě Rock and Roll bylo první dítě bluesové muziky, ještě než přišel ten opravdový rock. Takže, milí býťáci, mějte se krásně, já se s vámi těším na příští týden na první jedenáctku z nové tisícovky. Long live rock and roll. Za malou chviličku repríza Hard and Heavy a potom další a další pořady Rádia Beat, tak, jak je tomu na našem rádiu zvykem. Mějte se. Ahoj, dobrou noc, Martin Vysušil.

koukáte, býťáci, co? Za 20 let pořadu Hard & Heavy tohle to rozhodně, bez zesporu, bez nějakého srovnávání, jenom takhle od ucha, byl nejcejdavější otvírák v celé té historii tohoto našeho metalového pořadu, ale musel tam být, musel být v dnešním playlistu a musel být na samotném začátku. Jestli si vzpomenete na minulý týden, kdy jsem se tady tak jako podivoval nad tím, kde nám to skončila Alissa Whiteglass tady v sestavě kapely Dragon Force, jakože to je něco, co bych nečekal, tak tohle to je další jedno takové spojení, které vlastně možná mohlo být do jisté míry logické, ale ta píseň samotná, tady ten cover slavné skladby Hold Me Now, je něco, co bych si netepl, že dají dohromady tyhleti muzikanti. Myšleno tedy Lordi, finští spolu s mistrem Lordim v čele. No a ten ženský vokál, ten nepatřil téhleté sestavě slavné maskované kapely, ten naopak patřil naprosto odmaskované Nóře Louhimo, kdyby se někdo poptával, kde se nám ta holka toulá po té, co opustila Battle Beast. No tak tohle to je jedna z věcí, která se jí v životě přihodila, že se scukli ve studiu a řekli si, tohle bude dobrý nápad, tohle to natočíme. Ne snad, že by Nóra měla být členkou kapely Lordi, to zas úplně ne, ale je to jedna z takových speciálních písní. Jeden ze singlů tohoto uplynulého týdne, a to si pište, že těch singlů si tady z Brusu Nových dáme dneska v pořadu Hard & Heavy ještě víc než dost. S vámi je Standa Rubáš, přeju příjemnou neděli, příjemný večer, příjemný poslech, čistý signál a spoustu, doufám, že oceníte a uznáte, že i dobré muziky.

0: na beatu.
1: Ozzy Osbourne, jeho Almighty Dollar a hned potom Blind Guardian a jejich Another Holy War. A to jsme se pohybovali někde v těch letech 2007 a pak hub do minulosti do roku 95, protože jestli se nemýlím, tak Imaginations from the Other Side od Blind Guardian jsou právě jednou z těch slavných devadesátkových desek. Ne, že by Blind Guardian od té doby nic nevyrobili, nevytvořili a nenatočili, to bych byl nerad, kdyby to takhle vyznělo. Té muziky od té doby do světa od nich vyletělo víc než dost, ale chystá se další a to je ta důležitá informace, kterou tady pro vás mám. Sami si říkají, že tomu dávají trošku čas. Není to úplně tak, že by Blind Guardian zuřivě tlačili na pilu, ale tvrdí, že by si mysleli, že do konce roku 2026 toho aktuálního skončí takzvaná preprodukce, tedy všechny takové ty věci, které musí udělat v rámci toho skladatelského procesu, aby někdy na začátku roku 2027 vstoupili do studia, no a tam vytvořili právě už oficiálně zaznamenaně něco nového, co bude nástupcem té zatím poslední desky, která mám takové podezření, že je z roku 2022, takže už je taky nejvyšší čas. O krok dál, než tadyhle Blind Guardian, jsou ti, kteří v našem beatovém playlistu dnes pořadu Hard and Heavy pokračují a to jsou Saxon. Tady se Biff Bifford nechal slyšet, že už to v podstatě tak jako vymyšleno je a že už se tak jako že pracuje na tom, abychom se brzy dočkali nové desky. Ta tady pravděpodobně vyjde taky v roce 2027, ale hned na začátku s tím, že první singly tady budou už po prázdninách, takže stali fandové kapely Saxon, myslím, že se máte na co těšit.

0: na Rádiu B.
1: Takový, řekněme, výlet po Velké Británii se odehrál v éteru Rádia B. Nejprve to byly Saxon, a to jsme si slibovali novou desku, která bude vycházet. Hned potom to byly Iron Maiden, ale důležité je si říct, že staří Iron Maiden. Tedy úplně ty začátky, kdy za mikrofonem ještě dávno nestál Bruce Dickinson, ale stál tam někdo úplně jiný. Někdo, o kom bude vycházet dokument, je to teda hlavně v tomhletom kroku informace pro ty, kteří vládnou angličtinou, protože ti se tak jako v tom můžou porochnit jako první, ostatní musí počkat na překlady. Nicméně dokument nazvaný Diano s podtitulem Ztracený zpěvák Iron Maiden, tak v červnu v Severní Americe bude mít svou premiéru a hned poté bude v zakoupení na různých nosičích a platformách, včetně Blu-ray, DVD a podobně. Stále je fandové Maidenu, zvláště pak té staré doby, stali navíc sběratele, tak je třeba tohleto jedna z věcí, na kterou se můžete zaměřit, protože ta tady už bude coby dub. Stejně jako tady coby dub bude Metal Fest, tady první z těch našich, já vždycky říkám, královských festivalů melodických z té svaté trojice Metal Fest, Masters, Rock Castle, tak Metal Fest tento standardně vždycky v té festivalové sezóně otvírá na začátku června. No a jednou z těch kapel, které tam budou a které tam budou jedním z těch zlatých hřebů, tak jsou Camelot. Ty si pustíme, zároveň si slíbíme, že lupeny na Metal Fest už jsou v podstatě tady v rádiu, takže se budou rozdávat těm, kteří pozorně poslouchají a dávají bacha. No a zároveň si taky slíbíme, že příští týden v pořadu Hard and Heavy, pokud všechno půjde dobře a nenastanou žádné neočekávané situace, tak bychom si udělali takový Metal Festí speciál. Opět přivítáme Jirku Darona z agentury Prago Concert a opět probereme to všechno, co se festivalu týče, nejenom tu muziku, ale i to okolí, třeba právě pro ty, kteří tam jedou úplně poprvé, tak aby věděli, co se tam bude dít a kde se to tam bude dít, a pro ty, kteří tam nejedou poprvé, tak aby třeba zjistili, co je jinak, než to bylo minule nebo předminule, jak jsou na to zvyklí. To je plán na příští minuty i vlastně týdny.

0: Radio Beat.
1: Za námi Camelot, jejich Amnesiac, tady věc, kterou chcete-li zařazovat na desku, tak byste měli jít na to, která se název The Shadow Theory z roku 2018. Potom to byla ještě o 4 roky starší Lacuna Coil s písní Zombies alba Broken Crown Hello. No a my se teď můžeme posunout k něčemu, co je naopak přesným opakem, tedy úplně čerstvou záležitostí, která zároveň budíš s potvrzením toho, co jste už před, já nevím kolik, já deseti třeba dny, 12, 14 mohli číst na beatovém webu, a to, že se k nám chystají Five Finger Death Punch. Tentokrát si zarezervovali o tu arenu pražskou, protože bude Kláda, tedy asi, protože ten koncert je naplánován na 31. leden roku příštího. No a spolu s nimi projedou také Bleed for Within a Dimitri čeští, tihleti všichni ve trojici, chystají velký koncert tady u nás. V případě Five Finger Death Punch, téhle té americké mlátičky, je to ještě navíc spojeno s příslibem nové desky. A to se zřejmě povede, protože jestliže si vezmete, že dneska je 17. května, koncert je tady za půl roku na konci ledna a už teď máme první pilotní single z té připravované placky, tak by to, pánové, myslím, do té doby nejenže mohli stihnout vydat, ale my bychom si to mohli taky stihnout naposlechnout, abychom si to patřičně užili. Pojďme si dát první věc z nové tvorby téhleté kapely, z nového singlu, který v tomto týdnu vyletěl do světa a jmenuje se Eye of the Storm.

Novinka kapely Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, jedna zase stará dobrá, abychom to prostřídali, tohle byly Metal Church a Faster Than Life z desky Masterpiece z roku 99. Nějaké další novinky pro vás mám, ale ne v tuhle chvíli. Minimálně teda ne podle toho, jak jdou data vydání těch jednotlivých skladeb, protože kdo se podívá nebo už podíval na playlist na webu Rádia Beat, tak dobře ví, že tam mám připravenou Metallicu z alba 72 Seasons, to je 3 roky stará záležitost, a taky nějaké starší Amorphis z písní We Accused, což je z desky Queen of Time z roku 2018. Tak to taky bude hrát tady na beatu. Co je ale důležité si říct, že někdy před týdnem, 2, 3, 4, nevím, jsme si tady v Hard and Heavy v pořadu na rádiu Beat slibovali nový materiál kapely Amorphis a také příslib toho turné, které by mělo následovat a které už bylo vyhlášeno. Vlastně na podzim, na Evropu. Jediné, co tady jako sleduju, a už jsem si toho všiml u několika kapel takhle za sebou v blízké době, je tam pravda Evropa celá, člověka to tak jako podněcuje k tomu udělat si výlet, ať už do Varšavy nebo někam jinam, ale v každém případě někam dál, protože Česká republika v tom výpisu koncertů není. Alespoň prozatím, ono se to může změnit, protože když mrknete na ty vypsané termíny, tak jsou tam volné dny, takže by se tam dal našroubovat ještě nějaký koncert tady u nás a nejen tady u nás, ale zatím vycházíme pouze z těch oficiálních informací a tam nám teda Česká republika chybí.

0: Beatu.
1: Za námi Metallica, taky Amorphis, taky Pain se skladbou Wannabe, kterou byste našli krom jiného na desce Coming Home z roku 2016 a dost možná si ji poslechnete také naživo. Už jsem tady mluvil, tak teď to nebudu celý opakovat, už jsem tady mluvil o festivalu Metal Fest Open Air, tom plzeňském a zlochotinského Afiku, kde když se podíváte na line-up a příští týden s Jirkou ho tady zevrubně proberem, tak ani Pain nechybí, takže to budiš takový otvírák správný pro tu aktuální hodinu tady na Beatu v pořadu Hard & Heavy. Když s vámi Standard Rubáš, přeju pěkný večer a pouštím další jednu čerstvou novou věc. Úplně zbrusový single kapely Anthrax, jmenuje se It's for the Kids.

Nový single Anthrax, It's for the Kids, potom stará věc, ale příslib nových věcí od kapely Korn. Připomněli jsme album Requiem z roku 2020. Start the Healing je tahle ta skladba, která právě teď tady na beatu dozněla. No a Korn ti hlásí, že také pracují na nové desce a muzice. Zatímco oni to pojímají tak, jako že si posílají všechny možné nápady, nějak se to míchá, kombinuje, vyškrtává a podobně, takže teď jsou ve fázi, kdy mají asi 40 písní a řešej, co s nima. To je ten rozdíl od těch ostatních, kteří to dělají celé nahromadě, protože se v podstatě rovnou ta deska vytváří, zatímco Korny ještě čeká hromada práce, hromada úprav, aranží, produkování a hlavně tady škrtání, protože to všechno, co mají pánové připraveno, tak se na jednu desku ani vejít nemůže, ale zase na druhou stranu, jak se to říká, sklenice je buď poloprázdná nebo poloplná, tak když se podíváme na tu poloplnou, máme se na co těšit, když víme, že Korn mají toho materiálu na rozdávání. Což předpokládám má i tadyhle Blue Medusa. Čímž se vracím zpátky k jménu, které tady zaznělo minulý týden. Už vlastně i dneska jsem tady o ní mluvil, o té modrovlase Alice a o tom, co dělá po odchodu s Arch Enemy. Trošku se holka, mám pocit, urvala z řetězu, což teda nemyslím nějak ve zlém. Jednak se stala posilou kapely Dragon Force, tam si to užije v rychlém tempu, které úplně nemůže ovládat, protože Dragon Force vždycky jeli na maximální rychlostní stupeň. No a kdyby náhodou chtěla zpívat něco sem tam pomalej, tak má tu svou novou domovskou holčičí záležitost nazvanou Blue Medusa, která do jisté míry ten projev pěvecký kapely Arch Enemy může připomínat, ale navíc tam kombinuje a obsahuje podstatně větší množství těch čistých vokálů, které podle mého ucha Alice vždycky hodně slušely. Nakonec posaďte sami, protože co já tady budu grákat, nejlepší je pustit si právě tu novinku, která čerstvě vyšla a jmenuje se Flying Monkey.

0: Radio Beat.
1: Za námi Blue Medusa, taky Bullet for my Valentine, kteří mimo jiné také slibují nový materiál. Tohleto se jmenovalo Knives a nový materiál to nebyl, protože tohleto už musíte znát od roku 2021, pokud máte naposlouchanou desku Bullet for my Valentine. Ale novinky, ne, ty bych tady měl i dál, zvlášť pro ty, kteří jsou takový hladoví tady po těch věcech. Obvykle, ne že úplně pravidelně, otvíráme okénko zvané Ať se mladí vydovádí, tedy kapely, které jste dost možná ještě neslyšeli, které patří mezi takové ty naděje beatu, ale v pořadu hard and heavy. No a myslím, že tuto podmínku celkem krásně splňují i Švédové, kteří si říkají Self-Deception, kteří jsou teda pravda s námi už nějaký ten pátek, už od roku 2009 existuje tahle ta kapela, ale zatím ještě úplně jako do té první ligy nepronikli, ale makají na tom. To je potřeba jim tak jako nebrat a naopak jim to uznat. Co je zajímavé u nich, je třeba nová deska, která nese název One of Us. Ta už vlastně oficiálně vyšla 15. května, ale protože zatím ta asi reakce světová není tak veliká, tak kapela vydává singly i po vydání té desky. Je to takový obrácený gard, který v podstatě jim vůbec nemám v plánu zazlívat. Takže si to přeložte, jak chcete. Buď vám dám nový dva singly téhle té kapely, nebo vám dám ochutnávku z nové desky. Ono to totiž ve výsledku vyjde úplně na stejno. Jedna z těch věcí se jmenuje One of Us, to je ta titulka celé té desky, kterou tahle ta kapela už oficiálně vydala. No a druhá věc, co by ochutnávka, nese název The Wedding.

Radio Beat. Švédové Self Deception, ti jsou právě teď za námi. Dvě ochutnávky od nich jsme nejenže odehráli, ale taky zapsali na web, takže na webu www.radiobeat.cz, Facebooku a Instagramu Beatu se dostanete k playlistu dnešního Hard and Heavy a celého toho vysílání toho všeho, co je pro vás připraveno. Na střídečku nové a staré věci, aspoň v té mojí polovině pořadu Hard and Heavy, od těch nových pojďme teď právě k něčemu, co už nějaký pátek existuje. The Divinity of Purpose deska kapely Hatebreed z roku 2013, tak když si ji pustíte, tak tam určitě nepřeslechnete ani Dead Man Breathing.

tohle byli Hatebreeds tady na Rádiu Beat. Pojďme ještě k další muzice, která pro dnešek nezazněla, byla by to škoda, protože jak jsem říkal, ten uplynulý týden, aspoň tady v mojí schránce, kam padají singly, tak byl velmi pestrou záležitostí a hned dvakrát se tam objevila i věc podepsaná kapelou Propane, o které jsme tady už docela dlouho nemluvili, takže je nejvyšší čas si to trošku tak jakože napravit tím, že pustíme novou desku od nich. Zase se na to můžete dívat tak, že pouštím ochutnávku z nové placky, nebo že pouštím dva singly, které mě přišly úplně nezávisle na sobě, ale výsledek tento má úplně stejný. Dáme si dvakrát Propane tady na beatu. Do jedné i do druhé nohy, tak říkajíc Oceans of Blood a Stone Cold Anger.

0: Radio Beat.
1: Dvakrát propain za námi, no a moc muziky do té celé už mi úplně nezbývá. Pomalu se budu loučit, za chvilku se budu loučit, ale řeknu vám ještě nejprve, proč jsem teď zvolil to, co jsem zvolil do playlistu a taky na co se můžete těšit v tom zbytku dnešního vysílání tady na Beatu. Třeba Petra Korála, ten chodí pravidelně na 10. každou neděli a co je důležitý, vždycky sebou vleče muziku, která spolu nějakým způsobem souvisí. Buď vybral ten konkrétní muzikant, anebo je to část speciálu a často tedy speciálu na díly, což je i případ toho dnešního vysílání. Koncertní a festivalový speciál roku 2026 v prvním dílu je právě to, co nás čeká v příští hodině tady na Beatu, v té přes příští pak Davey, který bude uzavírat dnešní pořad Hard and Heavy. To pro ty, který na ten playlist na webu, Facebooku a Instagramu nekoukají, tak aby věděli aspoň částečně, na co se mají těšit. Všimněte si, že neprozrazuji tu muziku, kterou Petra a Davey nachystali, abych nepropálil nějaký to tajemství, ale kdo ho chce propálit, tak ten už to stejně dávno udělal, protože se na našem webu Beatu porozhlédl a pročetl si, co ho dneska čeká. Ví tedy tím pádem, že sáhnu po muzice kapely Soulfly, která vlastně nikdy nevyšla jako součást plnohodnotného alba a mám takový pocit, ale to se možná pletu, že nikdy nevyšla ani jako bonus na nějaké albu. V podstatě to tenkrát byl takový single, který se mi teď krásně hodí, protože Deep Purple v uplynulém týdnu oznámili, že vydávají novou desku, vypustili nové singly do světa, které na webu Beatu si taky můžete pustit a zároveň se pustili do víru rozhovoru. No a v jednom z těch rozhovorů, které já jsem četl, tak Ian Gillan říkal, že ti všichni, kteří si myslí, že Smoke on the Water je heavy metalová skladba, tak nemají pravdu, protože prý není. A to bych se klidně hádal, takže si ji dáme v podání kapely Soulfly jako takovou věc ode mě na rozloučenou. Předání si štafety, kormidla a tajle naší vysílací máni. Vy si užívejte býťáci zbytek pořadu Hard and Heavy, já se na vás budu těšit v Hard and Heavy za týden, jinak samozřejmě zítra zpátky tady na značkách na Beatu.